0: digitální
1: rádio. Vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Radio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

0: Andreji, Andy, Andy, Andy, Andy.
1: Byl na té škole?
2: Byl.

zavřeš oči, když ti vítr z plachet vzal. Splň, co si nasliboval, zatímco si spal. A slunce pálí, tak se nesmíš.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je Rádio 1.

Hang on.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

0: Let obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
1: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
2: Carglass opraví, Carglass vymění.
3: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
4: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v sítě DAB+ a na podcastech.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Hop, tady, da, da, dam, tam.
2: No a pak, když patříte k těm, kteří s tím Rádiem 1 vstávají, tak vám tady mohu nabídnout Bruce Springsteena, pozdravit vás při nedělním ránu, který vás bude provázet na docela

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: No a když je řeč o těch novinkách ve Velké sedmě, tak samozřejmě není důvod si jednu z nich nepustit. Za ní má venku novou desku a otevírá jí tahleta skladba retrospektivně vzpomínající na časy dávno minulé, nazvaná Love You, Love You.

taky noc, ale tentokrát sedím na obrubáku. Dole pod oknama tvýho bytu ve skrytu duše doufám, že se rozhrnou závěsy. Uvidíš mě a sejdeš dolů, je mi 17, sněží a vločkám je fuk, co se stane, fuk, co se stane. Padaj pořád stejně, stejně tajou mi na rukou. Zatímco hraju tohle zoufání,

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Vsadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimně měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domů.

mladší rokeři. Dan Star Junior jakoby vůbec nestráceli nápaditost i svou pověstnou pohodu a i po dlouhých letech své existence pořád vydávají velmi příjemné nahrávky. Pode mnou už se rozhrává Channel Bats, což je projekt, mělský projekt hudebníka Shane Lawerse, který tomu, co dělá, sám sobě říká fake jazz, což se mi hodně líbí. Na koncertech ještě doplňuje zpěvačka Maya McGrory a kouslista Zachary Paul. Tady ho máte ve skladbě Song for the Messenger, která vyšla v dubnu a v červnu se pak objevila na aktuálním albu tohoto projektu.

to byly britští a popový Everything Everything, The End of the Container. Ještě předtím jste slyšeli zpěvačku Kaliušis a pode mnou už jsou The New Pornographers se skladbou Votiv. Posloucháte Rádio 1?

0: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
1: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
0: Vážně?
1: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy, too comfortable to take off.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Beetle Khan, filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
5: Reklama na Radio 1.

Americká kapela Geese a jejich píseň Husbands, o které jsem se dočetl, že je jednak surrealistická, jednak plná existenciálních otázek, jednak plná nejrůznějších metafor. Předtím jste slyšeli Mika Harveyho a Amandu Acevedo a tady už je PJ Harvey.

Hitparáda Rádia 1. I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská reperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock v

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: No a teď si pustíme jednu z těch novinek zmiňovaných, čili kapelu Lars a skladbu Icepick Kalamazoo. Dodám k tomu, že Lars 12. října vystoupí v Praze, ale pokud nemáte lístek, tak už máte smůlu, protože je beznadějně vyprodáno. Tady jsou Lars.

Skladbu Kim Gordon Not Today tady hraju poměrně docela často, protože mě prostě ta aktuální tvorba paní Gordonové docela baví. Toto jsou beneluští Warhouse. Skladba The Baby. Je docela rád viděl naživo.

that you made, but I know it in my heart.

dozněly společnými silami Anna von Hauswolf a Iggy Pop v poměrně dost povedené písně The Hall of Human. Já jsem si tady vyhrábnul zase něco, co vůbec vlastně se přiznám, neznám. Kapela Rose City Band a její píseň Wheels.

ještě než udeří 8 hodina ranní a potom si pustíme nějaké české věci, tak pár drsnějších tónů. To jsou Russian Circles.

0: jedno.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FALL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
3: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
5: Reklama na Radio 1.
6: No celou tu další hodinu ranního vysílání ukončíme spolu s The Strokes. The Strokes mají nové album, podle všech reakcí se jim opravdu hodně nepovedlo, nicméně tato úvodní věc, myslím, zase tak špatná není.

jak jsem tak upozorňoval a varoval, dáme si pár českých věcí, dohráli Bratři Orfové skladbu Co nejdál a tohle je Jakub Šimanský z alba s příznačným názvem Bez Nicnera, písně nazvaná Jemná.

Tak to byla Pivoňka, její album vydané na sklonku minulého roku, naprosto skvělé. Tohle jsou slovenští Terbletus a Posledné letné dni. Asi docela příznačná píseň pro to, co se děje venku.

0: Rádio 1 On Stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 29. září uslyšíte záznam vystoupení Davida Pomahače, které proběhlo roku 2020 v Kafé v lese.
2: Dneska je to jiný, nějaký čistší, jasnější.
1: Rádio 1 On Stage s Davidem Pomahačem. Úterý 29. září od 22 hodin.
0: Rádio 1.cz.
3: Davida Pomahače mimochodem uslyšíte i dneska v dnešním odpoledním vysílání, po tom, co skončí hitparáda, respektive repríza hitparády, a uslyšíte ho za chvilku i nyní, neboť David Pomahač kromě své solové dráhy je nějakou dobu už i členem kapely Ruce naší Dory. A Ruce naší Dory v loni vydali desku svých remixů, nebo remixů svých skladeb, a jeden z těch remixů je pochopitelně nebo nepřekvapivě i od Davida Pomahače. Takže tady jsou Ruce naší Dory a Chata 131 v David Pomahač reworku.

0: Black Star Jesus dohrál a dospíval skladbu Cheesy ze svého skvělého holandského alba a zároveň tím uzavřel sérii z domácí produkce.
1: Takže jednou vstup na veletrh země živitelka 100,2 pivovarnické muzeum. To máme 97,5, potom je tady jedna prohlídka ještědu za 98,7, díky registraci 10% dolů, k tomu hromadná sleva a bonusová kartička, to dohromady dělá 91,9.
2: Rádio 1!

tady pravidelný kulturní servis Rady 1. Tady několik kulturních typů pro ty z vás, kteří byste třeba rádi dneska někam vyrazili za kulturou a zatím nějak netušíte kam. Začneme kolonkou festivaly. Probíhá Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Probíhá i Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A probíhá i Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Můžete jít například do kina. Naší nabídce vám můžeme doporučit Edison Film Hub, kde od 19 hodin dávají film Rose a od 21 hodin film Tony. V kině Přítomnost 20.00 Audience, v kině Dlabačov 18.00 Christofferové, 20.00 Spider-Man z Brusu Nový den, v kině Pilotu 18.20 Tony a 21.00 Poeta. Jako vždycky v neděli nejbohatší nabídka výtvarného umění. Studio Prona v Lounech zve k výstavě k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světa. Galerie Uhelný mlýn jako kreslit do písku. V Artiu Bořislavka je výstava umělců Alexandry Svátek a Matěje Hrbka nazvaná Láska. V Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem najdete výstavu Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. V muzeu Montanelli Já Bedřich Dlouhý, Chemistry Gallery Rozrušená hladina, Galerie C12 Michal Štochl Head and Shoulders, Galerie Středočeského kraje výstava Ludmily Šikolové s Lídou, Národní galerie Praha ve Veletržním paláci výstava nazvaná Edit a Egon, v Doxu Radka Bodževič Faust, v Galerii hlavního města Prahy v zámku Troja Labyrint Krajina vnitřního bloudění, ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Trnkova zahrada 2, v Rokafé Vlado Majen, v Kunsthalle Praha Memory of Touch 1, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. V Moravské galerii v Brně výstava Lukáše Macháčka Hanácká. V Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze Věta Eternis výstava o restaurování Galerie Meat Factory výstava Cezary Poňatovský Deep House. EPO 1 v Trutnově Pavel Holeček Neokosmos. V Novoměstské radnici Příběhy 2026 v Galerii Benedikta Reita v Lounech František Kincl Tromel. Karpuchina Galerii najdete výstavu Bystrika Klča a Margarety Avy You Can Return You Are Here. Prakovka Galerie, Radka Částková a Magdalena Šimurdová, Murmuring Matter. European Arts, Sara Konečná, Tereza Štětinová, Zrání. Chvalský zámek, Cesta kolem světa za 80 dní. V Kaštanu Jitka Helská, Trocha poezie. V Pražském hradě ve Vladislavském sále se vystavují české korunovační klenoty. V sektoru 9 na Smíchovské náplavce najdete výstavu Laury Delago Umbrellas, v Trafogalerii Siegfried Hetz Velké poledne a ve studiu Pram Emily Lampert Chiméra. V Subzeru dnes od 19 hodin vystoupí King Dude. Čes doku od 16 hodin najdete koncert Dixielandu pražských aviatiků a od 20.00 zahraje Vertigo. Rockafé 19.00 Wonderbar a Yacht Club. Bike Jesusu Philly, křest Alba Nice Job. V klubu 007 na Strahově 19.00 Empty Hall of Fame, Thalidomide a Something Like. A po koncertech tu máme ještě divadla. V divadle Minor od 15 hodin Záto Pek, Jatka 78 od 18.00 Start, Paláca Korpoš 19.30 Spitfire Company uvádí představení nazvané 21, v Azylu 78 od 19 hodin Má vlast, ve Švandově divadle od 19.00 Hadry kosti kůže. A
pak je to ještě připomínka, že od 18 hodin na Rádu 1 můžete slyšet pořad Breakbeat Conference a od 20.00 potom nastoupí Josef Sedloň a spolu s ním novinky na alternativní scéně. Toť kulturní servis typu na tento den prostřednictvím Rádia 1. A na tento den znamená na neděli 27. září roku 2026.

0: Reklama Rádia 1.
1: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
2: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
3: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum CZ.
4: Reklama na Radio 1.
5: Čase na chvíli, já už jsem tady dneska říkal, že to, co samozřejmě běžní posluchači, pravidelní posluchači Rádia 1 vědí, že od 9 vás čeká repríza hit parády ze čtvrtka, což znamená, že tím končí dnešní ranní směna na Rádiu 1. Zdraví vás a hezkou neděli přeje Tonda Kocábek, užijte si ty poslední okamžiky tepla a sluníčka, které by prý dneska mělo na pár dní ještě vypuknout. Tak uvidíme, já se jdu domů léčit a na úplný závěr tady mám Lot a její docela sympatický cover jedné slavné i oblíbené skladby.

0: Já jedna s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
1: Je to tady jako každý čtvrtek večer. Vysíláme Hitparádu na Rádiu 1. Hezký poslech vám přeje Jerry a jak už známá znělka oznámila, tak známá firma po týdnu 5 naladěna. Ať už u toho ráda děláte cokoliv, budiž vám přáno. A na úvod si řekněme, že zhruba v následujících necelých 2 hodinách si objasníme, jak dopadlo hlasování do hitparády Rádia 1 za celý minulý týden. A nejprve si představíme 5 nových kousků, který jsme pro vás do hitparády dnes vybrali. Nezapomenu ani, aspoň doufám, na vzpomínkovou retro skladbu, kterou si hrajeme ke konci pořadu. No a budiš také přáno výhercům z vás řad hlasujících, protože i dnes si budeme rozdávat nějakou tu cenu. Konkrétně lístky na koncert australské hudebnice Courtney Barnett. Ta bude vystupovat 3. října v Meat Factory. No a pokud jste poslouchali rádio teďka ve čtvrtek před hitparádou, tak v rámci CD nonstopu znělo její jedno z jejich alb. Pojďme tedy na to, za malou chvíli si představíme všech 5 novinek v hitparádě Rádia 1. Ještě jednou hezký poslech.

0: Tak jsem si tady dal ty papíry dohromady a můžeme začít. Dáme si dnes už solový projekt Angua Andrewa z Austrálie zvaný Liars. A Liars vydá 11. album příští rok, 5. března, bude se jmenovat A Band on Plastic Bag Bands. No a už je venku jeden ze singlů, který se jmenuje Ice Pick Kalamazoo. A to je právě první novinkou tohoto týdne, Liars.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: No, myslím, že výborný na začátek I Speak Kalamazoo od projektu Liars. To byla dnešní první novinka v hitparádě. Lehce změníme žánr, ale zůstaneme v Austrálii. Podíváme se za zambejsko-australskou rapperkou a zpěvačkou, která si říká Sampa The Great. Ta chystá nové album New Zamrock, které vychází 30. října, to už je za chvíli. A my si hrajeme právě track, který tuto desku uvede. Ten track se jmenuje Simon Says a je to druhá novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak tohle byla Sampa the Great, skladba Simon Says. Ta by se úplně asi u táboráků zahrát nedala. Nicméně ta další věc by to klidně snesla. Budeme si hrát americkou kapelu The War on Drugs. Jejich první nahrávkou po 5 letech od alba I Don't Live Here Anymore, což je neuvěřitelný, že to už je z roku 2021. Tak tahle ta skladba Who's Dead, kterou si teď dáme, se objevovala už na jejich koncertech, ale teprve teď vyšla jí studiová verze. Údajně o depresích, nicméně napsalý údajně jako za, vznikla údajně za 10 minut mezi první kávou a odvozem dětí do školy. The War on Drugs, Who's Dead? Novinka číslo 2 v Hitparádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Skladba Who's That od americké kapely The War on Drugs, nasazená jako třetí novinka, nám právě dohrává. No a teď už se rádi podíváme za berlínským duem Mode Selector. Ty se objevili v Praze naposledy v roce 2019 v Roxy a potom následně na brněnském festivalu Popmese v roce 2021. Jinak tohleto duo Gernota Bronserta a Sebastiana Sario také spolupracuje s aparátem jako moderát, teď jsem si jenom vzpomenout. Co je dobrou zprávou, tak 3. března budou Mode Selector na pozvání kolegy Josefa hrát v Praze a my při této příležitosti si zahrajeme jejich nový single, ten se jmenuje Aorta a je před skokanem, nebo před zvěstí jejich nového alba Mode Selector, které vyjde v lednu příštího roku. To je asi všechno, co k tomu v tuhle chvíli chci říct si. Mode Selector Aorta, další novinka, hit parádě Rádia 1.
1: Novinka týdne v hit parádě Rádia 1. Hey.

0: Tolik tedy track Aorta od Mode Selector, který uvítáme 3. března v Praze, zhruba 2 měsíce po vydání, měsíc a půl po vydání jejich nového alba. Takže je na co se těšit. No a jsem moc rád, že si zase dáváme Arab Strap. Fighting for You je další věc z alba Half-Toed Tales, další míněno tím, že nedávno jsme si hráli v hitparádě úspěšně single You. Arab Strap jsou skotské duo Aidan Moffat a Malcolm Middleton a to album vyšlo 4. září. Myslím si, že po hodně letech. Jinak dobrou zprávou je, že by měli přijet do Meet Factory 22. listopadu.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

Sluší se říci, že do hitparády se hlasuje vždy ve čtvrtek ve 22 hodin, nebo po 22. hodině, až do následujícího čtvrtka, kdy hlasy sčítám a měním je do podoby hitparády Rádia 1, která má 15 míst, tak tomu bude i teď, neboť se chystáme si osvěžit 15 míst v hitparádě Rádia 1. Koukněte na web Rádia 1 a na o tom, jak hlasovat, tam najdete zmínku v sekci Hitparáda, anebo třeba i v sekci Velká sedma. Zahlasujte i do Velké sedmy Československé hitparády na Rádiu 1. Na webu najdete i různé tipy na akce, koncerty a tak dále. Zároveň se jukněte také na zpřízněný web protišedi.cz, web kolegyně Jany Kovánkové, která zrovna, když nepíše knihy, tak aktualizuje tyto seznamy koncertů. A já jsem to tady, myslím, minule vyčítal všechno, že ten podzim opět bude, a hlavně říjen, v Praze a v Brně zejména, bude z čeho vybírat a je to téměř neuplatitelné. S tím množstvím a kvalitou lístků, který by to chtělo jakože koupit. Využiji příležitosti a pozdravím i nedělní posluchače, protože reprízu vysíláme vždy v neděli v 9 hodin dopoledne. Minulý týden jsem nasadil 5 novinek a všech 5 novinek se do hitparády dostalo. Což je samozřejmě dobrá zpráva a důkazem toho je už 15. místo, kde jsou indie folkaři ze Spojených států Hey Nothing a titulní věc z jejich alba s názvem Hound, které vyšlo teďka v srpnu. To je 15. místo.

14. místo, skladba To the Moon, Plan C, featuring Steve Lacy, Erika Badu and The Alchemist. Tak legendární soulová zpěvačka spojila síly s legendárním americkým producentem, který si říká The Alchemist, a vydali společné album s názvem Before the World Blows. To vyšlo na konci srpna. No a my jsme si nasadili minulý týden, nebo předminulý týden, tuhle věc jako novinku, a nyní tedy 14. místo po dvoutýdenním pobytu. Na 13. místě je britský producent Miura Massa a skotská rapérka Leadbeater. Tenhle track, vlastně garážový se spoustou breaků, se jmenuje Ninja a je novinkou z minulého týdne.

Je to tak, posloucháte Rádio 1, a to konkrétně hitparádu za ten 24. září. A my si teď hrajeme na 12. místě skladbu Martini Mi Fazzo od Matta Berningera, zpěváka kapely The National, který loni vydal svoji druhou solovou desku. Už 6 týdnů hitpošce, pokles ze sedmičky na místo 12.

Posloucháte hitparádu Rádia 1. Aktuálně doznělo 12. místo Matt Berninger, Martin Mifaco, který má ještě jeden týden na to, aby vás mohl ohromit touto svojí skladbou. Zatím 3 týdny je v hitparádě americká producentka Toki Monsta a její skladba Memory on the Run. No a budou následovat ještě Tiga a Boys Noize a Fuckers remix skladby Hot Wife. To je 11. a 10. místo. Na Rádiu 1.

0: kanadský producent Tyga a Němec Alex Rydha, známý jako Boys Noise. Splodili remixové EPčko s názvem Hot Wife, respektive tuto skladbu, kterou navíc zremixovali New Yorkští Fuckers. Taková kosmopolitní záležitost. Zatím 2 týdny v hitparádě Rádia 1 a místo 10. O něco lehčí žánr v tom dobrém slova smyslu, ale také velmi taneční, uslyšíte teď. Jedná se totiž o britskou kapelu Fugia and Miaji, který prostě toho psání mají v krvi. Tahleta britská čtyřka vydá 30. října album New Shiny Object a my si hrajeme na místě 9. skladbu Lowest Common Denominator. Posloucháte Rádio 1.
1: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takový.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
2: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
2: a tak to bude,
1: jo a jo, to
2: jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom,
1: aha,
2: takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

Novida, tak nám dohopsali Fugia and Miyagi na 9. místě. Posuneme se už ke třetí novince, která postoupila z minula. Ty předchozí byly Hey Nothing na místě 15. a také Miura Masa na 13. Teď je tady americký producent William Wiesenfeld, zvaný Bass z Los Angeles, a jeho skladba The Phone. Tu nalezneme na EPčku Three Negative Songs, který vyšlo na konci srpna. Zatím tady první týden v hitparádě, tady je projekt Bass, který si pravidelně ve vysílání také připomínáme.

Krásná věc v podání projektu BAS, jmenuje se The Phone a naleznete ji na EPčku Three Negative Songs. A ještě nás čekají celkem dvě novinky z minulého kola, tu jednu si zahrajeme právě teďka a bude to Mac DeMarco, kanadský písničkář a jeho letošní skladba 2026-0109 Wave Goodbye. Sedmé místo, Mac DeMarco na Rádiu 1.

0: Tolik Mac DeMarco na Rádiu 1. Vy posloucháte Hitparádu a doznělo její sedmé místo. Následovat budou The Drums, ale až po džinglu zvaném Hospoda.
1: Počkej, ještě daleko, dělej, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hele, to mě jako řekni. Hele, koho tě jako bojíš, jo? Jako Losnu, anebo Mažňáka?
2: Já, jako každý soudný člověk, volím Rádio 1.

Skladba It Didn't Matter od newyorských The Drums je v hitparádě už 4 týdny, aktuálně na místě 6. Deska se očekává až někdy v roce 2027. No a nás už teď čekají Blonde Redhead. Blood Spilled se jmenuje tahle věc, která je už 5 týdnů hitparádě a nyní na místě 5.

úžasně vystavěná věc s názvem Blood Spilled od Blonde Redhead je dozvukem jejich loňského alba The Shadow of the Guest. A podmanivý hlas jejich zpěvačky. Vám to docela solidně nandal. Jinak, pokud byste chtěli vidět Blonde Redhead, tak aktuálně jsou na turné po Jižní Americe. Bude následovat ještě Kalifornie v říjnu. Tolik tedy dnešní místo páté. No a teď už se podíváme na Warhouse, což je projekt zpěváka Martina Devoldera z kapely Baltazar, který má za sebou už 4 solová alba a 17. března bude vystupovat v Praze v Arše Plus. Tak si dáme skladbu The Baby od tohoto zpěváka, který žije v belgickém Chentu.

druhého kola. Opět jsem sáhl mezi vás hlasující a šťastnou myší jsem vylovil tři výherce, respektive dvě výherkyně, jednoho výherce, lístku na koncert australské hudebnice Courtney Barnett, která bude vystupovat 3. října v Praze v klubu Meat Factory. Ta jména jsou Nataša Vavrušková, Věra Nedbalová a Pavel Krejza. Gratulace, svoje jména naleznete i na webu Rádia 1 v sekci Hitparáda dnes po 22. hodině a také vás naše drahá kolegyně obepíše e-mailem, že abyste věděli, jak dané lístky můžete získat do svých ctěných rukou. No a i dnes si zahrajeme nějakou tu retro skladbu. Je možné, že skladbu Fly Me Away od Goldfrapp už jsem někdy jako retro šlágl hrál, je to možné, se budu opakovat. Je to věc z roku 2005 z desky Supernature, což je velmi zpěvná a taneční deska. Jenom připomínám, že Goldfrapp tvořili Alison Goldfrapp a Will Gregory. Je to jich 3. deska, no a tohleto je taková docela, řekl bych, zásadní věc té desky. Co je ovšem na tom vtipné, že kromě jmenovaných dvou interpretů se podílel na programování a syntiácích i jistý Nick Bett. Pokud jste s syntezátorovými nerdy a nebo fanoušky z kanálu Sonic State, tak Nick Bett je ten chlápek, který dělá recenze nejrůznějších nových synťáků, starých synťáků a tak dále, velmi dobře a velmi dlouho už. A on se mimo jiné byl součástí sdružení DNA, který mimo jiné zremixovalo, vytvořilo ten slavný remix skladby Tom's Diner od Susan Vega, která vlastně tu písničku proslavila. Tak tolik malá, nevýznamná, pro většinu z vás asi možná i jako méně zajímavá informace, ale to, že dělal s Goldfrapp, jsem třeba nevěděl. Tak jo, pojďme si tu skladbu pustit.

0: Takže zvuk
1: jede.
0: Kamera
1: jako jede.
0: 90,9 poprvé.
2: Rádio 1.

Queens of the Stone Age spolu se zpěvačkou Nikki Lane vystoupili v Praze naposledy v roce 2018, pokud jsem správně koukal. No a tohle to byla skladba Easy Street. Po 3 letech nový single, po desce zatím ani vidu, ani slechu. To se ovšem nedá říct o Fontaines D.C. Skladba Marianne byla jedničkou minulého kola, teďka teda na místě druhém. Fontaines D.C. jednak vydají nové album, to se bude jmenovat Dopamine Chamber a bude to 16. října. No a pak tahle ta dublinská kapela přijede do Prahy 30. října tu desku a nejen jí představit, na což se samozřejmě těšíme. Fontaines D.C., Marianne, místo 2. Hitparádě Rádia 1.

Do Zine Fontaine's DC. Já ještě děkuji posluchačovi, který mě připomněl, že jsem se spletl a že samozřejmě album od Queens of the Stone Age bude na světě, bude se jmenovat Perfect a vyjde 30. října, takže jenom uvádím na pravou míru. Já nevím, že jsem hledal tak blbě a nenašel jsem to. Fontaine's DC jsem ovšem nějak tak zařadil správně a můžeme se na ně těšit právě toho 30. A to byla minulá jednička, no a na vrcholu je Bonobo. Novinka z minulého kola, která postoupila přímo na místo první. Simon Green z Londýna a jeho single z 8. alba Distance in Static, které vyšlo 11. září. Ten single se jmenuje Talk to Me a spolupracuje na něm zpěvačka, jeho kamarádka Nicole Miglis. Tak jo, jednička tohoto týdne, Bonobo.

Na Rádiu 1 doznělo dnešní první místo Talk to me Bonobo featuring Nicole Miglis. A tady je dnešní rekapitulace.

0: Rádio 1.
1: Na Rádio 1 jste měli možnost v rámci novinek Hitparády slyšet následující skladby. Toto jsou Liars, Ice Pick Kalamazoo. Novinkou druhou byla skladba Simon Says od Sampa the Great. Nasadil jsem i The War on Drugs a skladbu Who's That? Mode Selector a jejich Aorta. Novinka čtvrtá. A rozhodně doporučuji poslechu nové album RF Strep. Toto je skladba Fighting For You jako poslední novinka. A novinkou z minulého kola jsou na 15. místě Hey Nothing, Hound. Erika Badu a The Alchemist to the Moon. Místo 14. A tohle už je britský producent Muramasa a rapperka Leadbuyer. Track Nija na místě 13. Jedná se o novinku postupující z minulého týdne. A starý známý sametový hlas Matt Berninger, Martin Mifazzo, 12.

Tohle už je Toki Monsta, Memory on the Run, 11. Hot Wife v remixu od Fuckers, výraz je kosmopolitní záležitost, neboť se na ní podíleli kromě Tyga, který to celý napsal, i Boys Noise. Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator, 9. místo. Z minulého čtvrtka postoupil i Baths a skladba The Fawn, a to na místě 8.

I tahle akustická věc od Marka de Marca je z minulého kola jako novinka. Wave Goodbye, 7. místo. The Drums, 4 týdny v hitparádě. Docela earworm teda. It Didn't Matter featuring Mare, 6. Blonde Redhead, Blood Spilled, 5.

Hit parádě jsme si hráli Warhouse, The Baby, místo čtvrté. Queens of the Stone Age, skladba Easy Street, deska na konci října, třetí místo. A tenhle velký zvuk, to jsou Fontaines DC, Marianne. Single, který předznamenává jejich říjnové album a aktuálně místo druhé.

Dnešní jednička je rovnou z novinky. Bonobo a Nicole Miglis. Talk to me. A je na čase se rozloučit. Mějte se hezky, příští týden to už bude říjen. Takže vám přeju hezký začátek podzimu. A za týden zase naslyšenou. Co dodat? Rádio 1. Ahoj.

0: Reklama Rádia 1.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy, too comfortable to take off.
4: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
5: Jasně, a já budu britská královna.
4: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
5: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
4: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
5: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
4: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
6: Akční týdny plné elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Reklama na Radio 1.

Na vlnách Rádia 1 vás zdraví Martin Gadžo.cz. Před námi jsou všechny hudby světa. Dnes si dáme hodně povedený single z desky, kterou na příští měsíc ohlásil londýnský bubeník Moses Boyd. Připomeneme si Balkan Fiestu, která bude teď ve středu 30. září na lodi Tajemství, nebo si dáme novinku z desky, kterou vydal teď tento pátek holandsko-ghanský muzikant Kay Slice. Tak pojďme na to. Následující věc nám připomene vystoupení pařížské dvojce Acid Arab 10. října v Holešovicích v Cross Clubu.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.
0: Babi.

Na vlnách Rádia 1 vám ještě jednou hezké nedělní dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Následující africká záležitost je už single z desky I Take You High Life, která vyšla teď tento pátek u labelu Agogo. Album má na svém kontě nizozemsko-ghanský muzikant Kay Slice.

To byla nahrávka Fara z povedené elektronické desky Kairos, která vyšla teď na začátku prázdnin a je pod ní podepsaný britský DJ a producent Ben Norris, na klubové scéně známý jako Offline. Následující nahrávka, ta nám připomene parádní album, které vyšlo teď tenhle měsíc 11. září a má ho na svém kontě londýnská kapela Ezra Collective.

Nasledující dvě balkánské nahrávky budou zároveň pozváním na Balkan Fiestu. Teď ve středu 30. září na palubě lodě Tajemství. Koncertní show tam naloží Love Song Orchestra, přidá se DJ Romario nebo špičková gypsy jazzová kapela Django Always. Můj set doprovodí člen kapely Cumbia Cooperativa, peruánský saxofonista Humberto. Tak ve středu Balkan Fiesta na palubě lodě Tajemství.

0: Přistupte blíže! Právě se začíná!
1: Gáďové a gadžinky, nakupujte žetonky! Poslední volná autička, poslední prodloužené jízdy na našem italském autodromu! Haligali a létající kačeři! Hadí žena Lady Marion, jezdec Globu smrti na Javě 350! A jako zlatý řep večera, opička Kiki! To je ona, opička Kiki, co žere byliny a sere celé fošny!
2: Co je tohle za cirkus?
0: To není žádnej cirkus!

Ve všech hudbách světa na Rádiu 1 dozněla pozvánka na Balkan Fiestu teď ve středu 30. září na palubě lodě Tajemství. Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Budu vděčný, když se znovu slyšíme příští neděli, zase od 11. dopoledne. Dnes vám děkuji za pozornost a v neděli 4. října. Čus!

0: Reklama Rádia 1.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
4: Být bydlet obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Reklama na Radio 1.

Krásné nedělní poledne vám od mikrofonu Rádia 1 při poledním klidu přeje David Pomahač. Budeme tu spolu rozjímat až do 15. hodiny. Tak ať se vám dobře poslouchá.

Every Color You Are zpívá David Sylvian z živého alba, který natočil s Robertem Fripem v roce 1993. To vyšlo jako jejich, nebo vyšla jejich deska Road to Graceland a živé album v roce 1994 se jmenovalo Damage. A teď, když jsme u Davida Sylviana, dáme si jeho kapelu Japan. A tohle je píseň Gentlemen Take Polaroids.

0: Slyšeli jsme Japan, to byla píseň z roku 1980. A teď se přeneseme do roku 1996, kdy vyšlo album Ende Neu od berlínských Ein Stürzender Neubauten. Tohle je The Garden v poledním klidu na Rádiu 1.
1: You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring down with rain. You will find me if you want me in the garden, unless it's pouring.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?

dopoledním klidu na Rádiu 1 dozněl Dan Tuffy a píseň Time Stole My Angel. Předtím se slyšeli Tindersticks, Another Night In, Eels, Woman Driving, Man Sleeping a nebo Maura Pavlovského, The Silent Sky, ale taky předtím se slyšeli Longital, písní Moja radost. Teď už Neil Young v kůži Becka a Beckova předělávka právě písně Neila Younga Old Man a po něm si dáme Neila Younga samotného v jeho už klasické písni My My Hey Hey.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6 990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy, too comfortable to take off.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Polední klid na Rádiu 1. A tohle je píseň od Briana Ferryho Don't Stop the Dance. Jenom abyste se trošku při tom lenošení nedělním rozhýbali. A teď si dáme PJ Harvey, Prayer at the Gate. A pak se taky podíváme na předělávku krásné písně Pink Moon od Nicka Drakea, kterou udělala Aurora.

odpoledním klidu. Krásná spolupráce Petra Gabriela se Sinéad O'Connor. Je to z desky Us. A Sinéad O'Connor si dáme ještě teď v písni All Babies.

0: Nazdar, chlapci. Jo, jsem strašně rád, že jste tady.
1: My jsme taky strašně rádi, že jsme tady.
0: Ale počkat, moment. Já jsem přece šéf inspektor Kluzo ze Sirete.
2: A my jsme...

0: Hitparáda Rádia 1.
1: I tento týden pro vás máme připraveno 5 novinek v Hitparádě Rádia 1. Novinkou první je skladba Ice Pick Kalamazoo od australského projektu Liars. Ti se chystají vydat své už 11. album v březnu příštího roku.

No a v Austrálii zůstaneme i s další novinkou. Zambijsko-australská rapperka a zpěvačka Sampa the Great je tady s novým singlem Simon Says. Její album New Zamrock vyjde.

0: Dáváme si také novou nahrávku kapely The War on Drugs. Ta se jmenuje Who's That? Berlínské elektronické duo Mode Selector patří k našim oblíbeným. Hrajeme si nový single Aorta. Příští rok vyjde jejich nové album. My se na Mode Selector můžeme také těšit živě 3. března v Praze. A pro velký úspěch je tady také další ukázka z aktuálního alba od Arab Strap. Fighting for you. Tři šťastní výherci tentokrát obdrží lístky na koncert anglického hudebníka Finka. Ten zahraje 5. října v Meet Factory.
1: Hitparáda Rádia 1 s Jiřím Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Já jsem pro dnešní poletní klid vybral z novinek hitparády Rádia 1 The War on Drugs a píseň Who's That? Potom se můžete těšit na Mika Joensu a velmi dlouhou skladbu Thy Will a taky nás čeká John Cale a jeho Nightcrawling a nebo Giva Nueten a takovou letní skladbou, která se jmenuje Girl with a Yellow Bikini. A ještě před War on Drugs pro pořádek dodávám, že nám hrál Ben Howard I Forget Where We Were a teď už zpátky The War on Drugs. Who's That? Na Radio 1.

someone.

0: Reklama Rádia 1.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
3: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Je naděje stav mysli nebo světa? Kde ji hledat v dnešní nejisté době? A jak souvisí naděje s odolností? Přijďte hledat odpovědi na FOL. Festival umění, literatury a vzdělávání. Od 1. do 4. října v Centru současného umění DOX. DOXFALL.cz.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
7: Reklama na Radio 1.
8: Tak přesouváme se do poslední hodiny dnešního poledního klidu a já touto písní od Kraftwerk Tour de France etap, první etapa, zdravím na cestu z Francie z cyklodovolené. Tak šťastný návrat.

Yeah.

طيبا طاهرا مباركا فيه. وأشهد أن

Posloucháte Polední klid a začíná píseň od The Cure, která se jmenuje Jupiter Crash a vyšla v roce 1996 na albu Wild Mood Swings. Před chvilkou jste slyšeli Ruce naší Dory, Chatu 131 nebo Tata Boys BMO, tedy Black Moving Object. A po The Cure se podíváme na hitparadu Velká sedma Rádia 1 a samozřejmě si představíme novinky tohoto týdne.

0: Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou vinyl alba Okamžik od kapely Circula Putica. Tento kolektiv letos slaví 15 let a právě stejnojmenné představení si zvolil jako narozeninový dárek.
1: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
2: A my si v poledním klidu zahrajeme novinku od Floexe ve spolupráci s Janem Šiklem. A tahle ta věc se jmenuje Director Number 3 a v závorce tu máme Producer's Cut. Za chvilku Taliro, letos Monikou, Tulpa Tape anebo Om Square.

To hrálo Leto s Monikou a písnička Tiger, teď se nám rozjíždí Tulpa Tape a píseň Hvězdička a tenhle experimentálně elektronický projekt Vladivojny Lačia bude mít další milník a to bude koncert v Punktu v Krásovce 7. října, kde pokstí i svoji kazetu už třetí live session, kterou udělala. Takže 7. října v Punktu v Krásovce Tulpa Tape.

A teď tu mám ještě jednu pozvánku na koncert. Listopadu v pražské Roxy zakončí turné a oslaví 30 let na scéně skvělá kapela Om Square. Tohle je jejich nový single Hidden in the Rhythm. Před koncertem vyjde ještě EPčko ve speciální 100-kusové limitované LP edici. Tak nezapomeňte dorazit 10. listopadu do Roxy na velkolepý koncert Om Square. Hidden in the Rhythm. Právě teď na Rádiu 1. Za chviličku Uncle Money and Run. Spolupráce s Nickem Cavem. A nakonec si dáme Trent Miller rework písně od The Cure And Nothing Is Forever. A to bude z dnešního poledního klidu všechno. Tracklist už si můžete prohlédnout na stránkách Rádia 1. Užijte si zbytek neděle ideálně s dalším programem našeho skvělého rádia. Mějte se moc hezky, zdraví vás David Pomahač a uslyšíme se ve středu od 12 do 15. Pa, pa.

0: the heartbeat.
1: Reklama Rádia 1.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
4: Být bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek, dům, vila, činžák, panelák, srub. Co se skrývá i neskrývá mezi čtyřmi stěnami? 16. ročník festivalu Den architektury se koná od 1. do 7. října a nabídne přes 400 akcí v Česku a na Slovensku. Program na denarchitektury.cz.
5: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
6: Elektroničtí pionýři se vracejí zpět do Prahy. Nová intenzivní show, drtivý zvuk, nekompromisní energie. The Prodigy. 23. listopadu O2 Arena Praha. Nový materiál, staré dobré hity. 35 let The Prodigy. Vstupenky na www.lifenation.cz.
7: Design není jenom o tom, jak věci vypadají, je i o tom, jak fungují. Dělejte věci tak, aby šly. Myšlenky legendárního designéra ožívají na výstavě Václav Král automobilového designu. Originální kresby, návrhy a modely Václava Krále a jeho syna Jiřího od 18. září v Roztokách. Středočeské muzeum.cz.
8: Beetle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.

krásný odpoledne. Doufám, že někde užíváte babího léta. Pro mikrofonu Rádia 1 vás zdraví Ondřej. No a budu tady ve studiu Rádia 1 řádit až do 18. podvečerní. Budu rád, když zůstanete ve společnosti Rádia 1.

Na úvod nový Actress, který vydal desku u jeho, dneska už vlastně domovskýho labelu Ninja Tune. Jmenuje se Radical Frame. A uzavírají tahle skladba Sheets, na které ještě spolupracoval Rainy Miller. To je ten hlas, který slyšíte. Šestnáctiminutová věc, z níž si dáme většinu. A pak nám do ní vtrhne další novinka, Andy Stott, který taky chystá desku. Dáme si z ní ukázku Something in my mind. Pak taky je tady připravený nový Carrier, Ski Mask. A spousta dalších, hezký poslech.

tohle byl nový Carrier, CPčka Trestles, které vyšlo na jeho vlastní značce. Skladba Cure. Tohle už je slibovaný Ski Mask. Baseline Dub. Myslím, skladba, kterou najdete na jednom z jeho fríčkových alb, který čas od času vyhodí na vlastním Bandcampu. Ještě do čtvrté tady na Rádiu 1 čeká třeba skvělý MPU 101, taky nový Space Africa, nový Nothing. A nebo třeba hudebnice Carmen Villene.

jeden z originálních a řekl bych, že i dost ceněných hlasů na elektronické scéně. Hudebnice a skladatelka Carmen Villén. Z Norska a s mexickými kořeny. Má aktuálně venku EPčko Memoria, které dostanete na její domovské značce z Osla, Small Town Supersound. Skvělý label. My jsme si dali ukázku Entre nosotros. A za chvilku už taky počin, který byste neměli minout. Space Africa mají venku nový album Quiet Storm se jmenuje. Tady je skladba From the Heart of Knowing.

Tohle už je nizozemský Nothing, který bude co nevidět vydávat své nové album. Jmenuje se Last Light of the Sun. Najdete na něm různé nálady a elektronické rytmy. Tohle je ukázka AM Sleeper Nothing a jeho chystaná deska. I just...

0: Reklama Rádia 1.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.

Posloucháte Radio 1, samozřejmě. Tohle je dvojice Out of Place Artifacts. Aka Vril a Redhead. Jejich letošní společná deska A Complex Interplay of Zeros and Ones. Jsme si dali skladbu Color Infinitus. Krátce po 16. to byl Lee Gamble, Hyperpassive. No a teď to bude ukázka z pražské značky Yuku, která v těchto dnech vydala desku berlínskému hudebníkovi Cocktail Party Effect. Deska Tight Anatomy.

kulturní servis zde. Připomínám, že je neděle 27. září roku 2026. Začínáme, jak již je dobrým zvykem, festivaly. První z nich je Prague Art Week, mezinárodní festival vizuálního umění na různých místech v Praze. Je tu taky Landscape, multižánrový festival na téma krajina, město a veřejný prostor v Hradci Králové. A ještě Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. Jdeme na filmy. Arizona Film Hub od 19. promítá Rose, v 21. potom snímek Tony, v kině Přítomnost ve 20. Audience, v kině Dlabačov v 18. Kristoferové ve 20. potom Spider-Man z Brusu Nový den. No a v kině Pilotů v 18.20 Tony a v 21. Poeta. Dostáváme se ke galeriím. Studio Prona v Lounech zve na výstavu k nové epoše Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Galerie Uhelný mlýn, tam mají výstavu Jako kreslit do písku. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, tam uvidíte výstavu Od vlny k tichu, od zvuku k hlubině. Muzeum Montanelli, já Bedřich Dlouhý, The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. V galerii C12 Michal Štochl, Head and Shoulders. Galerie Středočeského kraje, výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci, tam uvidíte výstavu Edith a Egon. V Doxu Radka Bodzevič a výstava Faust. Galerie hlavního města Prahy v zámku Troja, tam je to Labyrint, krajina vnitřního bloudění. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Trnkova zahrada 2. V Rock Café pak Vladomén, v Kunsthalle Praha Memory of Touch One, sbírka Kunsthalle Praha v dialogu. Moravská galerie v Brně zve na výstavu Hanácká Lukáše Macháčka. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Galerie Meat Factory se Zary Poňatovský a Deep House, Epo 1 v Trutnově, Pavel Holeček s výstavou Neokosmos. Na Novoměstské radnici výstava Příběhy 2026 a galerie Benedikta Rejta v Lounech zve na výstavu Tromel Františka Kincla. Je tu také Karpuchy na galerii, tam je to výstava Bystrýka Klča a Margarity Ivy, You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Radka Částková a Magdalena Šimurdová s výstavou Murmuring Matter. European Arts Sára Konečná, Tereza Štětinová a výstava Zrání. Na Chvalském zámku je to Cesta kolem světa za 80 dní. Kaštán, scéna Unijazzu, tam vystavuje Jitka Hilská, výstava Trocha poezie. Na Pražském hradě ve Vladislavském sále jsou vystaveny české korunovační klenoty. Sektor 9 na Smíchovské náplavce, Laura Delago a Umbrales, Trafo galerii Siegfried Herz a Velké poledne a ve studiu Prám je to výstava Emily Lamper, Chiméra. Koncerty a tančírny, Sub-Zero od 19. hraje King Dude, Jazz Doku ve 20. Vertigo, v Rock Café v 19. Wunderbar Yacht Club, v Bike Jesus jsou to Phil, Křest, Alba, Nice Job a v klubu 007 na Strahově od 19. kapely Empty Hall of Fame, Thalidomide a Something Like. Teď ještě divadla Jatka 78 v 18 hodin představení Start, Palác Akropolis 19.30, Spitfire Company s představením 21. Azyl 78 19 zve na hru Má vlast a ve Švandově divadle 19 Hadry kosti kůže. Tady na rádiu jednáš do 18. Ondřej, po mně potom pořad Breakbeat Conference s Akou Kaplik. Ve 20 pak dorazí s hudbou Josef Sedloň, který jako každou neděli večer představí novinky na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis najdete na stránkách www.radio1.cz.

tohle je nový Nectex. Pokud se nepletu, na značce Rinse. Agent of Change. No a teď už vám nabízím jednoho kidramu. Slow Turn. Věc, která se objevila na jeho kompilační sbírce Dub Access číslo 3. Pokud se nepletu, mělo by to jít pořídit pouze na dramově Bandcampu. No a z polámaných věcí ještě je z Brusu nové album Siamy, novej Saber, který se po čase ohlásil. To samý Pesimist, který teď vydal single. Takže nikam neodcházejte, všechno si hezky pustí.

The 89th Passenger se jmenuje tenhle hudebník. Tohle je jeho release pro vydavatelství Analogical Force. EPčko Hidden Soul, které zakončuje tahle half-stepová věc Analog Serenade. Ještě předtím to byl ohlášený Siama, který má teď venku album pro vydavatelství pro Prešovo vydavatelství Samurai, dneska Se Little Form. No a tohle už je, jak už jsem sliboval, značka UVB76, kterou provozují Rav House a Gremlins. Ta se taky na pár let odmlčela. Teď se ale vrací s novým singlem od Pesimista, což je jeden z rezidentů tady toho labelu. A máme si titulní skladbu z EPčka Pony Boy Club. No a úplně na závěr týhle polámané vložky tady bude Saber, to je taky hudebník, který pod svým jménem docela dlouho nic nedělal, byl součástí formace Ivy Lab. Ovšem teď se vrací s EPčkem Big Cat, které nedávno vyšlo na značce Critical, kterou provozuje Kasra. A taky si dáme titulní věc.

0: jedno.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně. A já budu britská královna.
3: Tak pozor. Nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej, více o nabídce na byd.com.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
6: Reklama na Radio 1.
7: Plzeň, město v západních Čechách. První zmínky pocházejí z roku 976. Opravdového rozmachu dosáhla Plzeň až po roce 2016, kdy zde začalo vysílat Rádio 1.

Posloucháte Rádio 1, ještě hoďku s Ondřejem. Zahájili skvělý Priory. Kanadský elektronický hudebník. Jehož vám velmi doporučuji, můžete třeba začít tímhle albem, které se jmenuje This But More. My jsme si z něj dali ukázku Runes. A tohle už jsou nový Artefakt, který mají venku IPčko Flowtide pro značku Delsin, jak jinak. Tohle je titulní skladba.

No a teď je tady jedna chystaná reedice, ze který mám fakt velkou radost. Bratrská dvojice Dark Angelo z Itálie, která před 20 lety na Aphex Twinově vydavatelství Reflex vydala naprosto fantastický a nadčasový album Axel. Mám pocit, že nikdy nevyšlo na vinilu, až teď. Letos v listopadu ho chystá právě v reedici vydat skvělej španělský label Lapsus, který na tomto poli odvádí vynikající práci. Už takhle oživil spoustu dávno zapomenutých a naprosto fantastických alb. No a vedle skladeb, který už vyšly právě u vydatelství Reflex v té první edici, na téhle repressový najdete i několik nikdy nevydaných věcí. My si dáváme jednu z nich. Tohle jsou Dark Angelo a ukázka z chystaný reedice jejich kultovní desky Axel.

No a tohle už je Matti Turunen, polovina finských Morphology. Jeho solové EPčko pro finské vydavatelství Savey. Já mám z něj nabízím skladbu Rantamatara, Matti Turunen na Rádiu 1.

To byla ukázka ze značky Something Happening Somewhere. Far Out Radio Systems, hudebník, který tam teď vydává 12 palec. Vydal tam před rokem nebo před dvěma i skvělý album. My jsme si každopádně z toho aktuálního release dávali skladbu Eraser. No a tohle už je polská dvojice Janka, za kterou mimo jiné stojí Haty Vaty. Mají venku nový album, který se jmenuje Exit the Dread. Tohle je skladba Sketches of Pain Dub. No a ještě tady bude taky Fortet a pak vzpomínka na Williama Orbita, který nás nedávno opustil. Já se každopádně poroučím, mějte se fajn. Užijte si ještě zbytek víkendu, přesně podle svých představ. Pokud budete chtít, tak se můžeme slyšet zase za 2 týdny v neděli mezi 15. a 18. Můj playlist už je na webu Rádia 1. No a za několik málo minut už pult tady ve studiu Rádia 1 převezmou Saku s Katlikem, kteří odvysílají další vydání pořadu Breakbeat Conference. Mějte se hezky, čau.

0: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbit? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
5: Reklama na Radio 1.
6: Never Enough uvádí.
7: Breakbeat Conference says. Breakbeat Conference says, hi,

Příjemný nedělní podvečer, od mikrofonu vás zdraví Saku. A to znamená, že je tady pravidelný 14-denní Braybeat konference. Dneska bez Martina ovšem sám tu nebudu, je to s hostem, s kterým jsme se domluvili, Davidem Jadelem, dlouholetým kamarádem, který se věnoval kdysi primárně drum and bassu a pak přešel na různý komplikovaný zlámaný beaty a říkal, že má z jednoho festivalu teďkon letního takový set trochu kyselej, tak jsem moc vědavej, co přinese za selekci, no, takže ten přijde v druhé hodině a chvilku si budeme povídat a následně zahraje tady ve studiu Mix. No, začal jsem dnešní konferenci tak jakoby po Josefovsku, protože to bylo Anjuna Deep, jejich takový sublabel. Producent John Mockman a skladba Magnolia a všem v remixu Jodyho Wistenhoffa, který ho znáte určitě pod jménem Way Out West, a taky Jamesa Granta, s kterým tenhle remix udělal, což je zase spoluzakladatel Anjuny, dneska už velkýho labelu. No a teďkon v taky ty progresivnější vodě zůstaneme, protože se rozeznívá producent, který je z Gruzie, který se jmenuje Levan, skladba 3, ovšem v remixu Ricky Ryan and Futura City Breaks Mix. Tuším, že to je produkce z tuším, že z Latinské Ameriky někde, ale nejsem si tím úplně přesně jistý. Každopádně tohle je Breakbeat konference na Rádu 1, následující 2 hodiny nedělního vysílání. Od mikrofonu vás zdraví Saku.

content. Everything's fallen into place.

0: dohrává Nuage, novinka All Time Is Now. Moc příjemná věc, která je tak, jak on to dělá, takový zasněný sound, zlomená elektronika. Předtím to byl ještě jeden Ricky Ryana Futura City rework na Mango Eli Saya a skladba Nebula, takový pěkný progresiv, musel jsem ho ještě pustit, navázal jsem na ten jejich aktuální remix, tohle vyšlo už minulý rok. No a jedna česká věc, musím říct, poměrně překvapivá pro mě, že jsem to sem vybral, je Chris Sadler, který vydal nový album, který se jmenuje Spektrum a tady se objevilo v novinkách Rádia 1 a já jsem si ho projel. No a jeden track se vyloženě hodí do pořadu Breakbeat Conference a to je skladba Blinded. Takže tohle je novinka od Chrise Sadlera.
1: Bass hits my chest too hard. Crowds pressing shoulder to shoulder. I came here to feel something. Now I just wanna feel sober. Blinded by the light. Can't tell if I'm fine. Blinded by the light. Just killing time.

Tohle už je náš oblíbenec tady v konferenci Stone Staro, producent z Japonska, který se pohybuje, začínal kdysi docela na takových tvrdších breakbeatech a teď už je rozkročený mezi až dubový věci, nebo takový dub elektroniku a nebo takovýhle garážovky, kterou zrovna tohle je novinka Hold On Meth na Faux Poly, na labelu, který provozují Cassian. No a jestliže tohle byla taková temnější, serióznější garážovka, tak za chviličku už se rozezní trochu vtipnější záležitost, a to je Harry Luda, skladba Dotrev Smooth Shit. Ale jinak za tímhle projektem, který vydal teď tady tu novinku na Hardline, stojí DJ Cosworth, známý jméno na manchesterský garážové scéně.

Tohle byla Jalí Sahol, skvělý nový release Protocol 73. No a teďkon po takovém minimálu si dáme dvě velmi výrazní pecky. Teď novinka Chasing Status, Skepta a Sax, Innocent Smile, novinka, opravdu hit bych řekl, který tady nemůžeme opomenout. No a hned na to naváže novej Machine Drum, Sambinga a Česko, skladba One and It K na Pineapple. Posloucháte Brejvík konferenci, od mikrofonu vás zdraví Saku.

dohrává Cocktail Party Effect, producent z Berlína. Jeho nový album je venku, jmenuje se Tight Anatomy a tohle je skladba Listen z něj. Vydal to skrz Juku do světa. Výborná záležitost, musím říct, celý album, ale tady ten track konkrétně, ten si myslím, že i zazní na velkým sound systému, to bude dávat hrozně. No a teď jedna pozvánka, ještě už tady mám hosta Davida Jadela, který obstará druhou hodinu. Každopádně pozvánka na spíš junglovou party, ale je tam i bass music, protože tam hraje Alias, takže uvidíme, jak ty tempa tam se budou střídat. Každopádně projekt, který se jmenuje Samurai Breaks, ovšem právě, že z Breaks se tenhle ten projekt posunul spíš k drum and bassu, což vůbec nevadí. A Mudaki, producentka, kterou doufám i celkem zanedlouho přivítáme tady v Breakbeat konferenci, má svoji party ve Fuxu a Samurai Breaks bude hostem a musím říct, že právě to bude taky setkání drum and bassu a bass music. Myslím, že to bude fajn. Ještě tam hraje Blofeld Bass Hers, která mimochodem fakt je pro mě velký talent do budoucna, ale už teď hraje skvěle. Kaspa, Sofika, MC Badabab. A v celý se to hraje 10.10. ve Fuxu, takže rádní záležitost. No ale právě, jak jsem říkal, Samurai Breaks dřív bylo dost i breakový, takže skladba Can't Get Stuck byla věc, kterou tuším jsme možná s Martinem měli i v nominaci na Best of Baby Conference za ten rok, jestli to bylo 2-3, 2-2, nejsem si teď jistý. Každopádně tohle je teda hudební pozvánka na 10.10. do Fuxu na Mudaki Invites Samurai Breaks a za chvíli už Jadel tady v Breakbeat Conference na vlnách Rádia 1.

0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Byt či nebyt, to je oč nám běží. Byt nebo nebyt. Otázka, kterou si klade 15. ročník Mezinárodního festivalu Film a architektura. Téma bydlení jako zásadní součást života. Filmy o architektuře a designu od 30. září do 5. října v Praze, Brně a dalších městech. Více na filmarchitektura.cz.
6: Chyběl jsem vám. Vítejte v té nejopravdovější hře na život a na smrt. Ve hře, kde mají pravda a lež sice stejnou váhu, ale úplně jinou cenu. A kde jediný spojenec, který vás nepodrazí, je ten, co leží na Krchově. Kdo bude letos největší solista? Kdo dokáže všechny oklamat anebo chladnokrevně pohřbít? Zrádci se vrací s premiérovou řadou. Ve středu na Prima Plus a v neděli ve 20.15 na Primě.
7: Reklama na Radio 1.
0: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.
8: Tak vybral jsem tady nějakou podkladovku od Mighty Force. Jinak vítám posluchače po reklamách v druhé polovině pořadu Breakbeat Conference. Dneska s hostem Davidem aka Jadelem, dlouholetým kamarádem a zároveň DJem a taky radiokolegou, i když z jiného rádia, a který ale už teďkon nefunguje, tak o tom si budeme povídat. A já jsem s Davidem vlastně, vždycky jsem si říkal, že já jsem myslel, že už tady dokonce byl. Ptal jsem se ho, nebyl jsi někdy v konferenci? On říkal, nebyl. Takže Davide, ahoj.
9: Ahoj sama.
8: A David se z drum and bassu, dlouhá léta jsem ho tak vydal jako drum and bassu DJ, se pak přesunul k takovým zlámaným beatům, ale ne takovým klasickým, spíš náročnějším bych řekl, i když ty si říkal dneska, že vlastně zahraješ především tvrdší věci. Zdravý.
9: No, já teď nevím, jako, jak to uchopit, tady to, co jsi řekl. Jo, začínal jsem drum and bassem, drum and bass mám jako dodnes rád, samozřejmě. Dobře,
8: no já jsem, víš, moje první otázka, první, že ti do toho skáču, byla, jaká byla ta cesta od drum and bassu a dvojky, trojky k těm pomalejším beatům?
9: No, tak v podstatě dvojka, trojka bylo takové uskupení v Ostravě, která se točila hlavně kolem drum and bassu, tech stepu, hard stepu a tak dále. No a pak mě to už nějak jako vyčerpalo, spíš mě to vyčerpalo jako nějak tak psychicky s tím, jak se ta scéna vyvíjela dál a co se začalo hrát a jak se to začalo dělat ty party, a oslovil mě nějakým způsobem dubstep. Začali jsme dělat nějaký jako dubstepový akce v Ostravě, ale byl to takový dubstep jako spíš, jak to říct, ne wobbly, ale takový jakoby dubstepy, který vlastně měli zvuk toho drum and bassu, nebo jak to říct. No.
8: Jako ten post-dubstep? Jako
9: post-dubstep, přesně.
8: Jako cryptic minds, nebo já si vybavuji.
9: Ano, jako DJ G a tak, jako nevím, jak teď mě ty jména úplně jako nenapadnou, jako Headhunter a takový jako jména prostě. No a to bylo fajn, ale pak se stala taková dost zásadní věc v mém životě, když jsem se přestěhoval do Prahy a přišlo pár hraní samozřejmě drum and bassových. No ale pak jsem potkal Tona, který vlastně zakládal v té době klub Punktum, a tam se utvořila taková krásná jako komunita a tam jsme začali hrát vlastně to, co hraju dodnes, takový jako hodně věci, které jsou jako zaměřený, nebo mají zvuk dubový, jsou to věci kolem 130 BPM, 125 a pak vlastně když nějakým oslým můstkem přijdu k tomu rádiu, tak to nazaložilo Radio Punktum a tam jsem prostě vysílal každých 14 dní, myslím, ze začátku, nebo každý měsíc, 2 hodiny, dokonce jsem to nedávno poslouchal a úplně jsem žasnul nad tím, jak jsem byl schopný 2 hodiny hrát, jako v rádiu.
8: A to jsi dělal sám, nebo s někým?
9: První jsem měl sám, vlastně Křák se to jmenovalo ten...
8: Jo.
9: První to bylo vlastně s Robertem, ale ještě předtím vlastně bylo Radio Street Culture, které vedla Aiva. A to je taky jako pravěk docela, no. Jestli Aiva poslouchá, tak ji zdravím. No a tohle byla taková cesta, no, hudební v podstatě moje, bezkratce hodně. A nevím, co víc k tomu jako dodat, no, jako...
8: No a jak dlouho jsi dělal to Punktum Radio dohromady vlastně?
9: Ježíš, tak to si netroufnu říct, teď to já myslím, že je to třeba 8-6 let, fakt nevím teď, jo, vlastně pak došlo k nějaký jakoby oddělení Punkta klubu od toho rádia a pak se stala taková věc, že vlastně to no nějakým způsobem zmizel, nikdo neví jako kam, jsou to nekonečné dohady, jestli žije, nežije, nebo těžko říct, nerad bych se k tomu nějak jako máchal tady, no a vzali to kluci vlastně T-Pod a Tomáš a Radio Punktum vlastně převzali, protože to byl jako úkol od Tona, který ho vlastně měl takový jako požadavek, aby to pokračovalo, což to jako pokračovalo pěkně a vysílali jsme už potom vlastně Křak skončil a domluvili jsme se s Jirkou Kredencem a udělali jsme si vlastní relaci, která se jmenovala Distance a vysílali jsme vlastně jednou za měsíc poslední dobou, poslední rok nebo dva, to bylo vlastně z klubu Tendence nebo z listening baru Tendence, který provozuje Pepi. No a tam jsme vlastně si nějak jako hráli, co jsme chtěli. Mnohdy to bylo spíš taková hudba jako na pomezí dub ambientu, bych řekl.
8: Teď jsem se chtěl zeptat zrovna, jak bys definoval to, ten svůj žánr a to, co jste hrál?
9: No, to je strašná otázka, ale já jsem se bál, jako, protože každý se mě zeptá, jako, co hraješ, ale já jako, to je můj jako, asi největší problém, jako toho hraní obecně, že já toho chci hrát strašně hodně a pak je to trošku problém, protože mám rád jako hudbu poslechovou, větší míře vlastně doma taneční hudbu skoro jako neposlouchám, nebo jako poslouchám jenom, když vím, že někde hraju a to už se moc neděje, což jako mi vůbec nevadí, to je jedno, ale mám fakt rád jako věci, které mají nějaký jako příběh, mají nějakou jako, jak to říct, atmosféru, takže vlastně hodně teď inklinuji k tomu jakoby dub ambientu, producenti jako Pure Link třeba ze Chicago, jsou úplně neskuteční a vlastně ambient obecně, ale musí to být tak jako s tímhle směrem, jo, že nemám rád zase úplně takový ambienty jako drůnový, úplně jako který jsou plný nějakých jako sound designových jako postupů a tak dále, to mi úplně jako se jako, ne, že by jsem to příčilo, ale není to moje parketa tohleto, no. Plus mám rád samozřejmě i dobrý house, jako trošku do dubu taky, všude, kde je trošku jako dubu, tak mě to poslední dobu jako hodně baví. No a pak hraju takovou tu bristolskou scénu, taneční jako bass music, typu, já nevím, Timecode, Batu a tady jako Hassle Audio, Ben UFO je člověk, který neustále jako ze sebe chrlí jako spoustu novinek a jako snažím se to nějak jako furt naposlouchávat a ne vždy je to teda, mě to baví poslední dobou, ale má to určitý vývoj a jako je to fajn, no, takže no a pak se samozřejmě rád střihnu i nějaký drum bass, strašně mě baví třeba synchro, tady ty věci, co on hraje a jednou za rok, za dva se někdo ozve, že chce
8: klasiku.
9: Klasický drum bass desek, co mám jako kolem roku 2008 desky.
8: No to většinou
9: hraju a to je pro mě úplně jako lahoda, protože vlastně se odprostím od všeho digitálního a hraju jenom z těch desek a je to prostě terapie a radši bych hrál jako celou noc vždycky, jako takhle.
8: Takhle jsi hrál na povaleči a všichni byli nadšený úplně, že to si pamatuju.
9: No, to jo, no, to bylo fajn.
8: No tak jo, tak můžeš říct trochu, jaký labely jsi dneska připravil, jaký ten zvuk, protože já jsem viděl, že ta služka se jmenuje podle jednoho festivalu.
9: Jo, to je pravda, já jsem hrál letě na UFO Buffo festivalu. Musím se přiznat, že mě to trošku jako znervoznilo, jelikož to je Psytrance-ový festival. Hrál jsem tam vlastně jeden set na chilloutu odpoledne, to bylo jako skvělý. Tam jsem se hodně jako vyklidnil a zahrál to, co vůbec jsem z toho nebyl nějak jako nervózní, ale ten set, který jsem hrál od 4 do 6 ráno po Michaelovi z NSK,
8: ano.
9: Byla trošku výzva a jako připadal jsem si takový jako breakový nebo nalomený věci, bassový právě okolo jako audio hesla, jako těžko říct, jako batu a takový lidi, plus spoustu lidí, který jsem objevil na Bandcampu a je to trošku jako rychlejší a je to možná trošku do, jako mám rád takový jako syntetický zvuky, takže to trošku jako kyselý, takže tímhle směrem to asi bude, ale zároveň já si myslím, že je to jako trčí a třeba moje přítelkyně, když to slyšela, říkala, já to bylo fajn a ty hraješ tak jako vždycky tak jako vyklidněně proti ostatním, jakože já moje posouzení jako tvrdý hudby je asi úplně mimo, si myslím.
8: Tak, no. Tak uvidíme, co na to nedělní rádio, každopádně samozřejmě, když jsi navazoval na Michaela NSK, tak chápu, že to mohlo působit jemnějc třeba.
9: No bylo to jako, ten hrál teda, já jsem ho vlastně slyšel asi před jako 25 lety někde jako náhodou úplně a on si to jako neskutečně užíval, ten set byl ověšený lightstickama, hrál bez trička, hrál jako strašný techno, já jsem pak přišel a říkal jsem si, no tak jak tohle dopadlo, no a dopadlo to samozřejmě tak, že jsem jako většinu lidí vyhnal, protože oni jako z té rovné hudby jako tohle nějak jako nepobrali, ale...
8: Ale stál si za svým.
9: Nechtěl jsem jít jako jiným směrem, jako no, tohle je pro mě důležitý, že jako... Ne, že bych chtěl nějakou edukovat hodně, ale když jsem se jako takhle rozhodl, že tam zahraju tohle, tak jako rozhodně jsem nechtěl od té myšlenky jako jít pryč a i když jako ty lidi to moc jako nevzali, tak já jsem si to užil jako, mě už je to asi vlastně jedno, jako jo. Ale ne, ono bylo už jako ráno a lidi jako už byli jako asi dost mimo tam, takže...
8: No tak my budeme mít teda šanci díky tobě teď kon a tady v rádiu slyšet to, co jsi tam vlastně si předvybral a z toho to tady nějak ukuchtíš, tak já tě poprosím, jestli by ses přesunul ke strunu, každopádně díky za rozhovor a ještě se přihlásíme po tom tvým setu.
9: Jo, já děkuju za pozvání, já jsem rád, že jsme se konečně potkali.
8: Aspoň takhle, ano.
9: My se vlastně potkáváme jako jenom většinou jako buď v rádiu nebo na parties, že jo, kam já moc jako posím, nechodím.
8: A s Martinem takže... se potkáváš na kole?
9: S Martinem na kole, s Martinem se vidíme často, ano.
8: No, tomu bylo líto, že tady dneska není, ale já jsem...
9: Právě... Já mu dlužím nějaký věci, tak já jsem mu je chtěl vzít a už já tady není.
8: Tady mohl nechat čuplíku.
9: Jo.
8: Takže teďkon bude Jadel tady DJovat následujících zhruba 45 minut nebo 40 minut přímo ve studiu Rádia 1. A vlastně bude to nepřerušovaný a my ještě pak se samozřejmě rozloučíme. Ještě nějaké pozvánky tady máme hudební a pak už bude volně pokračovat program Rádia 1. Takže teď

se rozeznívá. Pod náma Jadel a pro pořad Baby Q.

0: Výborný set, Davide.
1: Děkuju.
0: Tak tohle byl David Jadel. DJ tady zahrál pro nás set takový zlomený krásně.
1: No, já se omlouvám, že mi to tam někdy jako odskočilo nějakého rovnějšího beatu, ale tak
0: prostě to je
1: promidata, že jo?
0: Se nevomlouvej, to fakt tady nejsme takhle zaseklí úplně, ale každopádně to bylo super, věřím, že na velkým zvuku na UFO Bufo to muselo být super.
1: No, já jsem to jako, jsem to musel jako dohánět, ale jako mi to nevadí. Já naopak, když jako někdo jako hraje, poslouchám ho na party a jsem tam to tam jako dožené a slyším, že to, tak mi to přijde jako milý, že vlastně je to takový jako, že fakt se jako, není to nic, že no autosync nebo něco. No,
0: o tom jsme se bavili s Akirou, který, že právě jakmile to tam je moc čistý, tak je to takový sterilní, že, to, že ten živý šťouchanec do toho dělá to, že to opravdu někdo tam na místě prostě s tím hraje. No tak jo, tak děkuju moc, že jsi přišel a zahrál. Vy uslyšíte záznam během teď následujících dní, kdo ho tam dáme. Dlužíme, myslím, ještě poslední dvě konference s Martinem. Jsme furt ještě nedohnali ten to manko, ale to bude v následujících dnech, to uděláme. Takže díky moc, Davide.
1: Tak děkuju a já jsem rád, že tady tak hrajete takovou jako super hudbu.
0: Díky. A díky. A máš jenom nějaký, teďko nemáš nějaký hraní ještě v rychlosti, který ti napadá?
1: Moje hraní? Ne, nemám, nemám. Ale jako, kdyby někdo chtěl, tak dneska hraju o Tekr v tom, že jo.
0: Neskalančmít?
1: Ne, nemám. Já jsem právě už jako dost za Zenitem a
0: ale nejsi v duchu ještě?
1: No ne, ještě ne, ale jsem to včera počítal, že už asi příští rok to bude 30 let, co tak nějakou tady.
0: Tak to vymyslíme jako oslavu tady, nebo v Ostravě uděláš.
1: Můžem, určitě něco vymyslím na sebe.
0: Super, tak jo, hele, tak díky. Jinak tady já mám nějaký takový rychlý pozvánky, jak jsem říkal, 10.10. v Fuchsu Samurai Breaks, potom 2.10. tož je příští týden, v pátek je Burza, tam s Vojtou, s Bradou klasický breaky, potom je 17.10. když tak můžete dorazit do, na Souzvuk, do teď jak se jmenuje, do Bike Jesus, ale do toho menšího prostoru, teď se nemůžu vzpomnout, jak se jmenuje. A hlavně 27. vylaštvaní se tradiční podzimní breaková záležitost 27.11., ale to si ještě budeme říkat. Mějte se hezky, krásný zbytek neděle, za chvíli už Josefovi novinky. Ahoj.
2: Breakbeat Conference says. Ahoj, tady Kaplik a Saku. Zveme vás k poslechu zlámaný elektroniky v pořadu Breakbeat Conference. Každou lichou neděli od 18 hodin. Breakbeat Conference says
3: bye. Sponzorem pořadu je Never Enough, česká streetwearová značka s vlastním obchodem v Praze na Vinohradech a na www.neverenough.cz. Never Enough CZ.
4: Reklama Rádia 1.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90 nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Reklama na Radio 1.
12: Andrej.

Tak příjemný poslech vám přeje při pravilných novinkách na alternativní scéně Josef Sedloň. Dozněla nám už před chvíličkou také věcička od Jonathana Kaspara I Love Your Pride Boys. Tak, tahle ta novinka ještě tak zhruba necelý měsíc stará ze značky Crosstown Rebels čtyřskalbového EP. No a předtím také Sandra Bory, také Caitlin Oriela Smith či Nick Warren na svém týden starém EP Only I Know What You Said, kde remixoval třeba skvělý Emil Galvan. Znal také EPčko Matt Beringera z kapely National, jeho EP Type It Up v titulní ukázce, či také projekt robotkocha Fu Man Sand, také Volkan Akin, bejzový počin Kvostak se značky Data, ale také třeba kapela Dummy, která chystá na značce Polyvine své nové album, nebo single Alluvian Fan. No a na úvod také to byl Lee Burridge ze svého nového EP skladba Glow a také Medlar skladba Riggle z nového EPčka značky Delusions of Grandier. No a my už se teďka podíváme za další novinkou z tohohle týdne a bude to konkrétně tato záležitost od značky Meanest, konkrétně DJ Vey. Ale tého věcička Longing Protocol vyšla už loni. Dostala už také jeden remix od japonského producenta a tohle už je remixová práce pro změnu od řeckého producenta žijícího Berlíně Hior Chronic, která vyšla tenhle týden na značce Meanest právě pro šéfa značky DJ Veje. Skvěl Longing Protocol a Hior Chronic remix.

DJ Way, jeho singlík Longing Protocol už z loňského roku ze značky Minest a jeho další předělávka, tentokrát od hudebníka Here Chronic. Vyšlo jinak, myslím, že tenhle týden na značce Minosty. Jako 25. release už, ale teď už pojďme za také značkou Sowent. Má z těch releaseů už podstatně víc. 229. vyšel teďka v pátek projektu Hillsdom. Skladba má název Keeping Secrets. Další novinka z tohle Liquid Drum & Bass z Londýna. Hillsdom.

Tolik Hilsdom a Keeping Secrets, tohle ta novinka značky Sowant z tohohle týdne. Vy posloucháte jako pořad samozřejmě novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přijde ze Vselon, za chvilušu také playlist na stránkách Rádia 1 a tož holandský projekt Dutch Mustard, ta hudebnice ležící už v Londýně. Její nový single teďka z minulého týdne, Hear Me Out, Dutch Mustard.

Dutch Mustard, ta hudebnice, jak jsem řekl, z Holandska, která to má pěkně v názvu, holandská hořčice. A jinak její nový single Hear Me Out chystá na značce své vlastně DM snad i album. Teď už ale australský skladatel, kterého jste viděli loni v Praze před necelým rokem na Music Infinity, Luke Howard, a chystá album na značce Mercury Classics pod názvem Skate Goat. Tohle je první ochutnávka z kapely Direction and Purpose.

Tak to byl už skvělý Luke Howard, který krásně kombinuje tu jemnou elektroniku se současnými vážnou hudebními vlivy. Ostatně jste se o tom mohli přesvědčit už párkrát v Praze, kdy vystoupil jak na Spektakuláre, tak i loni na Music Infinity. To byla ukázka Direction and Purpose z chystaného dílka na značce Mercury Classics. No a teď už se vydáme na michalskou značku Compost. Tohle už je projekt OY, který tam chystá album Messages from Walls a zajímavá taková afrodisková záležitost. Dneska Free Space. OY, nebo je OY.

Tolik je berlínské duo OY, nebo OY, nový single Free Space s otazníkem, který vyšel teďka v pátek pod mnichovským labelem právě Compost Records, jinak švýcarsko-ghanská dvojice Joe Frampong a to byla zpěvačka Joyce Frampong a z producenta Winnie Melody Dreamer. Každopádně my se můžeme těšit na jich asi příjemné takové space disco Message from Walls album. Před námi je další novinka a to je od značky z Berlína také Synbus Mildfire. Kapela se navrací tímhle novým trackem Falling, který vyšel v pátek.

Tolik, myslím, že norsko-berlínská, nebo oslo-berlínská, tak přímo, partička Mildfire, která má prsty Einar Stray, ten norský hudebník, který ho znáte, z jeho tady vystoupení v Praze. Každopádně před dvěma lety vydali desku Kids in Traffic a na značku Synbus se právě teďka navrací touhletou novinkou Falling. Před námi ale už holandský producent Firetalk, který jste viděli letos v Praze na spektakuláře, a jeho novinka s vokalistou Femi Something I Shouldn't Be. Tentokrát vyšla ne na značce Sona Collective, jak je zvykem, ale Omni Youth Firetalk. No a vy už nejde také kompletní playlist odehraných věcí na stránce Rádia 1.

tohle byl už Joris Firetag a jeho projekt Firetag ve spolupráci se zpěvákem Femi. Novince Something I Shouldn't Be, když už ho znáte nejenom ze značky Sonar Collective, ale třeba i Anjuna Deep. Každopádně stále jste naladěni na pořad novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. No a tohle už je producent Otik, kterého jste zatím naživo neviděli, protože myslím, že živák nemá, viděli jste to tady, myslím, že před loni jako DJ. My jsme tady o něm také loni dělali profilový pořad intro. No a tohle z jeho nového EP Truth Hurts, titulní nahrávka, která vyšla právě na značce jeho Solar Body, Otik a Ryskovová dílko Truth Hurts, titulní ukázce.

Tolik příjemná věcička Choose Hearts, titulní věc z trojskabového nového stejnojmenného EP od producenta Autic. Britský hudebník vydal tuto věc na značce Solar Body teďka v pátek. No a my se podíváme za další zajímavou věcičku z Británie, tentokrát z manchesterské značky Gondwana, která upsala tohle hudebníka jménem Rory Green. Ostatně vyjde tam i jeho album Moments Brighter Than the Sun a tohle je zatím první ochutnávka v podobě stejnojmenné titulní skladby Rory Green.

Tak tohle Rory Green, tenhle ten nový objev na značce Gondwana, která ostatně nadává samé lahoutkové věci na pomzíkové fúzoidního jazzu, možná i klasiky. Každopádně Moments Brighter Than the Sun je název téhle té nové věci, předsazeného stejnojmenného singlu z chystané desky. Ale teď už pojďme za alternativním počinem z Holandska, který se říká Jesper. Jinak za ním najdeme Jespera Forta, tohohle hudebníka, který chystá vydat i album své druhé už studiové pod název If Tangible, a to už za pár týdnů. Tenhle ten multi-instrumentalista, který se říká jinak Jesper, už teď v ukázce dalším singlu Higher.

Tolik nizozemský projekt Jasper a ukázka z chystané desky If Tangible, která vyjde příští měsíc na značce 10K pod názvem If Tangible, tak jinak to byl single s názvem Higher. No a před námi už je teďka tato novinka také ze značky Bedrock Johna Liquida. My jsme tady Johna Liquida slyšeli už teďka v úvodu v jeho novince ze značky All Day I Dream, z jeho EPčka Phase. To byla skladba s názvem Glow v úvodu dnešních novinek. Tohle je však stará věc. John Liquid, Mark Romboy a Nick Muir, Spacewalk, která dostala výborný nový remix od Pick and Dan. A já doplním, že tam najdete také skladbu s Cigany Miomčam od remix od Maxima Lennyho. Tyhle dva nové remixy vyšly tenhle pátek právě na značce Johna Liquida Bedrock. Johnny Weed, Mark Romboy a Nick Moore, Spacewalk a Big and Dan, Peak Remix. Vy posloucháte Rádio 1, playlist najdete také na stránce právě Rádio 1, podpořím novinky na alternativní scéně.

Posloucháte novinky na alternativní scéně, posloucháte také pravidelný nedělní pořady na Rádiu 1. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedlaň, dozněl nám už teď remix od projektu Pick and Dan, to pro Johna Digweeda, Mark Romboe a Nick Mura, jejich věc Spacewalk, která už vyšla dříve právě na značce Johna Digweeda Bedrock a ty dostala tyhle dva nové remixy také pro skladbu Sigany Meom Chom od Maxima Lennyho a právě i Pick and Dan remix, který jste slyšeli. Teď už ale zamíříme za americkým producentem na poli takového autonomic drum'n'bassového zvuku Accuratite, který spojil síly s projektem Mr. Shifter a tohle je novinka, která vyšla tenhle týden na právě labelu Accuratite Modern Convenience, skladba Dream Architecture. Tohle je Accuratite a Mr. Shifter.

Dozněla nám novinka značky Modern Convenience, tohohle labelu projektu Accuratite ze Spojených států. A tentokrát spolukráce také s Jack Sheetem alias Mr. Shifter. Jejich společná nahrávka vyšla teď pod názvem Dream Architecture v pátek. No a my se podíváme teď už za takovým jazzovějším projektem Qualia, který už se mohli zaregistrovat na londýnské značce Albert's Favorite. Chystají tam album Synthesis, které bude z části nahrané i živě. A tohle je vlastně takový předsazený single, živá nahrávka Live at Mu, part římská 3, tohle už je Qualia.

Tolik britské sdružení Qualia, ukázka z jejich chystané desky Synthesis pro značku Albert's Favorite, živá nahrávka, která vznikla spontánně a vyjde právě na desce, tentokrát zkava Live at Moo Part 3. No a my se teďka přesuneme za takovou elektronicko-popovou příjemnou partičkou dvojicí Jersey. Tato formace má se navrátit novým albem Nothing's Fake, které vyjde v půlce příštího měsíce na značce In Memory of Our Dog. No a tohle už je třetí single, který šel teďka před pár týdny. Tohle je skladba Goodbye Jersey na Rádiu 1 v novinkách na alternativní scéně.

Francouzské bratrské duo Jersey, neplést ještě se stejnomenou také německou partičkou, která vydávala tak dvě dekády zpět také velmi příjemný jako indie popový sound. Tentokrát ukázka Goodbyes chystané desky

Tolik americký producent John Tejada a jeho novinka EP dvojsklabové The Hidden Face, která obsahuje dvě části. Vy jste slyšeli tu první věc, která vyšla teďka tenhle týden a znece právě opět jeho Palette Records. Teď už se vydáme ale za ambientní dvojicí britsko-australskou, kterou konkrétně tvoří Richard Skelton, teda ten britský skladatel, společně s experimentátorem na poli takových drone ambientních zvuků a vůbec field recordings Lawrence Englishe. Ostatně on vlastní značku Room 40, ale jejich společný album Noon by se mělo objevit na značce Phantom Limb. Tohle zatím první ukázka. Příjemná věc s názvem Sprites a Richard Skelton a Lawrence Englishe.

Zněla nám už ta hypnotická, pěkná, ambientní věc z dílny britsko-australského tandemu Richard Skelton a Lawrence English, skladba s názvem Sprites, z chystaných je alba Noon, které by se mělo objevit koncem listopadu na značce Phantom Limbs. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Každopádně teď už míříme za touhletou holandskou talentovanou producentkou Nikki Elizabeth, kterou si vzala pod svá křídla už prestižní britská značka Anjuna Deep, kde ostatně už vydala své album. Teď se ozývá konkrétně zítra, to bude pondělí, svou novinkou Sparkle Star na značce Anjuna Deep a tady je ta příjemná věcička, která vyšla teďka, nebo vychází teďka v těchto dnech na značce Anjuna Deep, Nikki Elizabeth a Sparkle Star.

Tolik holandská nadějina britské znece Anjuna Deep, Nicky Elizabeth a její Sparkle Star novinka, která exkluzivně zní na Rádio 1 o pár hodin dřív, než vyjde teďka přes různé streamovací platformy v pondělí. No a my se podíváme v novinkách už za další talentem, tentokrát ze Spojených států z Floridy, který si říká Lost Astronaut. Summit je název tohle nového jeho EP, které vyšlo teďka na znece Somnia před týdnem a obsahuje i remix od projektu Pyrhus. Každopádně teď už tenhle ten talentovaný breakbeatový producent Sean Audibert aka Lost Astronaut a novinka Summit v originále.

Tak to byla novinka od producenta ze Spojených států Lost Astronaut, který už se prosadil a hráli jsme se tady v různých breakbeatových peckách. Tentokrát skladba s názvem Summit, která obsahuje i ten remix od projektu Pyrhus, vyšlo na Znecesomny, jak jsem řekl před týdnem. No a vy posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Teď už míříme za další novinkou z tohohle týdne a tentokrát za také americkým, tentokrát z Bostonu, hudebníkem, harfistou, skladatelem jménem Charles Overton a bude znít jeho tentokrát zcela nový single Rumination, který je předzvěstí také jeho EPčka Reflections na znecenil s frama Light Records, kde by se měl objevit koncem příštího měsíce. Teď už Charles Overton a ukázka Rumination, krásná věc ze značky Light Records z tohohle týdne.

byla novinka ze značky Nils Frama Light Records, nový objev harfenista z Bostonu Charles Overton a jeho novinka Ruminations, chystané desky Reflections, respektive EPčka, které vyjde příští měsíc. Od tohohle talentu, který ho už objevila třeba i značka Deutsche Grammophon, či spolupracovala s Šabakou nebo i Travis LaPlantem. My se ale už podíváme za touhletou britskou dvojicí Cassian na poli takového techno-bass zvuku, jejíž novinka se týká objevila na značce právě K7, kde loni debutovali album Channels. Tato nová věc má název Blush a je to první ochutávka z chystaného EPčka Gradients, které jde také teďka na podzim. Tohle už jsou Cassian.

Dozněla nám novinka ze značky K7, tentokrát duo Cassian z Británie, tohleta producentská dvojice Joe Danvers a Warren Cummings na jejich novince Blush z chystaného Gradient EP. No a další nový single, který vám nabídnu z tohohle týdne, je tentokrát od britského producenta Toma Jarmyho, tohle manchesterského producenta, který už spolupracoval třeba letoské roku s Synchrem. My jsme se tady už hráli předsazený single Dreamcore, který ostatně dal název celému tomuhletomu čtyřskalbovému EPčku, které vyšlo teďka tenhle týden na značce Permanent Vacation. No a já už vybírám ukázku s názvem Clear Water, Tom Jarmy a jeho krásný Autonomic opět sound od tohletoho manchesterského talentu Tom Jarmy.

Hrozně nádherná věcička Clear Water od producenta z Británie Tom Jarmy. Tohle talento, o kterým jste slyšeli také třeba profilový pořad intro už loni, a jeho novinka Dreamcore na značce Permanent Vacation, tohleto čtyřskabové EP v ukázce Clearwater. No a my se podíváme teďka už do Polska za tímhletím talentem, který si říká jinak umělecky Inner Life, Tomáš Špadersky, už tady zněl na rádu jedna v jeho třeba výborném EPčku If Only. Teď se ozval zcela novou záležitostí na značce Mansion and Millions s skladbou s názvem No Safeguard teďka v září. Uvidíme, jestli se skluje k nějaké desce, každopádně teď už projekt polského producenta, skladatele a designéra Tomáše Špaderského, aka Inner Life.

Tolik velmi příjemná věcička s názvem No Safeguard od tohletoho indie folk, možná folktronického producenta jménem Tomáš Paderský, jinak Inner Life. Novinka z tohohle minulého týdne, tak a doufám, že chystá nějaké třeba i celé album. No a my se už podíváme za bostonským producentem z Austin, kterého jste viděli také na festivalu Spektakuláre, DJ Poolboy. Jeho zcela nová věc vyšla tenhle pátek, a to přes jeho Bandcamp spolupráce s JCC. Má název Place We Haven't Been. Tohle už je DJ Poolboy a vy posloucháte novinky na alternativní scéně.

příjemná deepovější věc od amerického producenta DJ Poolboy, tentokrát se pečkou JCC. Skladba nesla název Places We Haven't Been a vyšla teďka tenhle týden na bandcampu DJ Poolboy, alias tentokrát hudinka z Austinu Adam Ansley. Teď už ale se vydáme za další postavou britské scény, člena také kapely Spooky, producenta remixera Charlieho May, který se prosadil už i na poli ambientu. Ostatně jste mohli zaregistrovat jeho spolupráci na americké značce Strange Isolated Place už loni a tam se teďka navrátit celou deskou, která vyjde příští měsíc, a to pod názvem Trusted Farms. No a tohle zatím první ochutnávka v podobě singlu Never Alone. Charlie May z kapely Spooky teď už solově na novince pro značku A Strangely Isolated Place.

To byl člen Spooky Charlie May, tentokrát solově na svém ambientním tracku Never Alone, který má se objevit na jeho chystané desce Trusted Farms pro značku Strange Isolated Place příští měsíc. No a příjemná záležitost od tohle Matadora. Ostatně hráli jsme tady Spooky nový track minulý týden, takže stále jsou v provozu Duncan Forbes, spolupracuje s Adamem Freelandem. Teď už ale v novinkách pojďme za tímhle hodně avantgardnějším počinem na poli takového vážného hudebního světa. Timothy Quest a dirigent Leo Mark udělali velmi zajímavé dílko, a to společně s avantgardním ansáblem Lichen. Tohle je ukázka z jejich alba Latitude Multiple, skladba s názvem MVT římská 3 Sieste Assure, a projekt ensemble Lichen z Francie ve značky Carton.

Tak to byl projekt Liken z Francie a taková avantgardnější záležitost. Trošku mi to připomnělo možná i Stivína, našeho zatím předsazený single MVT Římská 3 Sieste en Sures z této desky, která vyjde za měsíc koncem října pod názvem La Toute Multiple. To byly Liken z Francie, tohleto počinokolo dirigenta a hudebníka Leo Markeho a skladatele Timothy Questa. No a tohle, co se nám rozeznívá, už je remixová práce britského dua Circulation, které vzniklo pro tentokrát holandský projekt Patch Park. Teďka tenhle týden se objevila tohleta skladba The Drums v Circulation remixu, náznačuje se Secret Village. Pojďme na to. Posloucháte novinky na alternativní scéně. Připomenu, že dnes vás čeká i profilový pořad Intro dneska s australským producentem Chrome Sparks, kterýho znáte třeba ze sublabelu Ninja Tune Counter Records. Ale v seanci pak čekejte americkou legendární post-rock a ambientní dvojici Windy and Carl. Tentokrát si představíme jejich novinku ze značky Cranky, ale i samozřejmě starší materiál. Nové album Windy and Carl meets Optician Conservatory. Tak, tolik výhled na intro a seanci. Vy posloucháte ale stále novinky. Playlist kompletní najdete na stránce Rádia 1. Teď už Patch Park a Scabat Drums Circulation Remix.

Tolik Patch Park, projekt Scuba Drums v remixu od Circulation, to je ta Hypno, právě Tribeová, pěkná proby věc. Vyšla, jak jsem řekl, teď v pátek, a to na značce Secret Village. Tak a my se podíváme už ale za takovým skotským experimentálním elektrofolkovým počinem Birdwalks, který vydal teďka v září, začátkem září, myslím, to bylo tuhle skladbu Shape of Friend na značce Hudson, a jedná se o single právě z jejich chystaného debutu Shaming the Drama. Každopádně tady je už kapela Birdwalks.

Tolik Sladká partička Birdwalks a mám pocit, že to album možná už je dokonce venku. Zatím aspoň vám nabízím tenhle ten single ze září Shape of a Friend. To je příjemná věc. No ale my zůstaneme v Británii na značce tentokrát XL Recordings a projektem jehož jméno je Blaven. Teď už novinka dvojsinglová, která vyšla teďka v pátek, také na značce XL G My Keys Back a tohle je právě, ještě doplním na druhé straně, právě Autofake skladba, tohle je všechno titulní, vše ta původní skladba G My Key Back, Blaven.

britský producent, nyní už usídlený také v Berlíně, Blaven na londýnské značce XO Recording s telefonou novinkou Gimmicky Keys Back. Auto Fake na druhé straně. No a my se teď už vydáme za také další londýnskou značkou Angina Deep Explorations, která opěvá tohle českého producenta Tomase Novoa a vydala mu tohle ten příjemný dvojsingl teďka s názvem Mila Kira. Tohle už je právě skladba Mila. Tomas Nova z Chile. A novinka už 105. release značky Explorations.

Tolik Thomas Novo z Chile a naznece Engineering Exploration s novinka Mila nabízí i tu B stranu s názvem Kira. Tak, posloucháte novinky na alternativní scéně, teď už míříme za projektem KISS Facility, který ostatně uvidíte naživo už teďka ve středu zde v Praze 30. září v Fuxu, projekt, který jmenujeme Sega Bodegu, které jsme si představili, jejich letošní debut také v CD Non-Stopu. A tohle je nová věc, We Share a Dream, která vznikala teďka, nebo vyšla na znece Ambient Tweets právě Sega Bodegy v pátek. Tady je projekt KISS Facility.

Tolik ten takový indie pop postšugy z projektky z Facility, který naživo uvidíte zde v Praze už ve středu, jak jsem řekl, ve Fuxu, a tohle byla dvojice právě Majach Alcatéry a Salvador Navarre, taka Sega Bodega v jejich projektu Kiss Facility a novým singlu We Share a Dream. No a tohle už je britský producent Mark Dobson, aka Ambassadors. Po měsíci další nový single po té dlouhé pauze, kdy nevydával, a těšíme se asi zřejmě na jeho nový materiál v podobě alba. Tohle je zatím druhý single za letošek, skladba s názvem Sundog. Sluneční pes, Ambassadors, na rádiu, na playlist kompletní také na stránkách.

Příjemná věcička, Sundog Ambassadors je zpět na ten britský elektronický producent, kterého jste viděli také zde v Praze na Music Infinity. No a teď už DJ Boring a Teat played Totally Enormous Extinct Dinosaur. Spojení těhle dvojice myslím, že není zde poprvé. Vidíme si, vyjde nějaké EP společné, tohle už je track Illusion.

DJ Boring a TED, projekt také, který už v současnosti tvoří v Americe, když je to Brit. No a skladba novinka Illusion. Teď už ale experiment producenta Felix Manuelaka, DJ Rum, tak vás to přičistí Drum. Uvidíme, musíme se ještě zase zeptat, jak jste ho viděli na spektakuláři, už je to tak možná dekádu zpět. Chystá novej DJ Kicks na značce K7 a tohle už je další uvolněný exkluzivní single Leave Me Alone, DJ Rum.

DJ Ramaka, Felix Manuel, tentokrát na novém singlu Leave Me Alone, oproti té předchozí věci, která byla předchozí singlovce, která byla hodně avantgardní docela, tentokrát taková více rozjímavější věc. No a to už je Saša a projekt Mercurio, společné věci Songstar, ostatně na značce Saši Last Night on Earth vyšla teďka i právě celá EP záležitost Songstar, kde najdete jich tracky od Mercuria Sunday, 960 či Polymode. Tohle ale už spolupráce se Sašou. Mercurio, Songstar.

Pěkná šláplá věcička na Zneco Last Night on Earth, Saši, a tentokrát Saša Mercurio v ukázce Songstar z tohohle EP. No a před námi už je projekt Cortez, který si můžete pamatovat. Z minulého roku jsme se tady hráli třeba ze značky Scuba Hot Flash Recordings. Každopádně teď už novinka ze značky Mori, EP Space, titulní ukázce.

Tolik projekt Cortez a EPčko triskobové Space v titulu Newcastle. No a před námi už je Anna Erhardt a její nový single teďka z minulého týdne 1000 Sheep. Příjemná taková indie, která letos vyšla teďka na značce Radicalist Music. Anna Erhardt.

Anna Erhardt a 1000 Sheep, novinka z minulý týden značky Radicalis Music. No a tohle už je remixová práce pro tentokrát projekt Abyssoda z Británie, který vydal výborné album v loni, kdy jsme se tady dělali o nich také profilový pořád intro. Feely je název této věci a Our Drum Kids Remix, který obstaral i tu B-stranu remix pro skladbu Tukan. Abyssoda a Our Drum Kids Remix pro skladbu

Tak to byla už remixová práce od R Drum Kids, který obstarali remix pro projekt Abby, dokonce ve dvou skladbách ještě ve straně Tukan. No a my se podíváme za Soccer Mami, touhletou hudebnicí ze Spojených států, která se ozvala novým singlem teďka před týdnem, Rings of Saturn. Má název, příjemná věc, náznačí Loma Vista.

Tolik Soccer Mommy a je nový single z Rings of Saturn. No, my tady máme další singlovku, tentokrát z amerického newyorského labelu Revenge International. Tam chystá M-Sage své EP Brush Flyer. A tohle už je další ukázka. Stunt Flyer Grasshopper.

Tak to byla Od Beholder a novinka High Function Low Drive z chystaného EP Funny Business. No a to jsou Lambrini Girls. Já si myslím, že nějak objeví v Praze teďka na podzim. Stará partička dívek, která chystá nás na cesty Disney album No Refunds. Tohle je jejich singlka z září Bang Bang Bang.

Lambrini Girls a jich nová věc Bang Bang Bang, systémicky No Refunds. No a tohle už je Blossom Hill, ten britský producent usídlený v Berlíně, kterého jste viděli v Praze loni na showcase značky Oh My Thoughts. Tam právě teďka vyšlo tohleto takové, no, ani je to mini album, spíš EP opravdu, které má 23 minut, přestože obsahuje 9 takových nahrávek a singlovky, které jsme tady také hráli, mimo jiné třeba Foreign Concept či Spirit Animal. Tohle už je titulní nahrávka Growing Pains, Blossom Hill a novinka z dnešky All My Souls, teďka zpátku.

0: promised you.
1: Blossom Hill a nové takové EP Growing Pains, které se vydává trošku z album, ale prostě se 23 minutami opravdu ne. Každopádně my už pokročíme za EPčkem, které nabízí 3 nové nahrávky a objevilo se na značce z Londýna Hospital. A to ruskému producentovi Bob, který už dlouhá léta pobývá v Británii, a vy na něm najdete spolupráce. Co pěkné, také třeba s projektem Dex, jako v této právě ukázce Island on my own, kde zpívá také Gabriela Vongo. Na EP ale najdete spolupráci s Logistics, či i s už zmíněnou singlovou předsazenou věc Rumination, kterou jsem tady vám nabídl minulý tenhle týden, dokonce v úterý. Bob a EP Neurotics.

Tolik Bob a nové píčko Neurotics v ukázce Island on my own, kde jste našli Gabriel Bongo a také Dex. No a to už je partička Just Penelope, která vydala minulý týden velmi příjemné čtyřskovové EP Great Lake na značce Fire Talk. To už ukázka Copenhagen.

Velká americká partička Just Penelope, která mísí shoegaze, takový noise rocky, právě takový lehký, možná i americký country zvuky, a ta 40 v čele se zpěvačkou Ella Curiel na novince Great Lake EP v ukázce Copenhagen. Tohle už jsou Boys Noise and Zep. Jejich nový single z toho týdne One Plus One Plus One. A to neznat se Ones and Zeros.

Tolik Boys Noise a Zep a jich One Plus One Plus One novinka, která vyšla tenhle týden. No a je tady druhý single už schystaného alba od dánského producenta Trente Mollera, které vyjde na jeho značce In My Room na podzim pod eponymním názvem tentokrát Trente Moller. A ukázka už Swerve, post shoegaze zvuk opět, tentokrát featuring projekt Sakura, Trente Mollera.

Tak to je Ethan Temuler a skladba Swear featuring zpěvačka Sakura. Novinka, která vyšla teďka na značce In My Room a je už druhým singlem z chystané eponymní desky Ethan Temulera. Tak, ale to už je také jeden severské duo Bicep, které se navrátilo z ničeho nic teďka také na značce Ninja Tune tímhletím triskobovým EP Air Lemon Der Wiper. A tohle už je úvodní skladba Air s zpěvačkou tentokrát Soar.

To byly Bicep a nová EP tady z Kabové značky Ninja Tune Air Lemonder Wiper. Každopádně vystavili jste naladí na pořad novinky na alternativní scéně. Předneme se ještě poslední dva singly, pak už spoustu nových alb, kterých mám tady opravdu přes 30. Vůbec nevím, kdy vám to odehraju. Každopádně tohle je Kate Nash, která ohlásila desku Kaylin na značce Kill Rock Stars. Skoba Spilled Milk.

Kate Nash a docela to rozjela, musím říct, z těch svých popinek docela do hodně zajímavého takového feature roku a Spilled Milk, novinka značky Kill Rockstar. Jdeme vydat i desku Kylin na pozdě. To byla Kate Nash, no a před námi už je tohle nový dílko z dílny dvojice Tom Rowlands, Chemical Brothers a Aurora, alias projekt Tomora. Skvělá Celebration vyšla teďka tento týden z kraje na Fontána.

Tak to byl projekt Tomora, novinka Celebration, která vyšla tenhle týden na značce Fontana. No a my se podíváme za novými alby, protože těch tady mám opravdu strašně moc. A začneme deskou M83, která trošičku překvapila po tom celá příjemném singlíku, který odevírá album Blister Sunrise, tentokrát svým takovým atmosférickým, hodně ambientně laděným dílkem, který propojuje možná takový ten filmovější, ambientní, jo, až takový orchestrální zvuk. Tohle je ukázka Hard Motion Photo. M83 a nové album I Wrote You a Letter. To vyšlo na jeho nové labelu Other Sun.

to byla skladba Heart Motion Photo, nové album I Wrote You a Letter od M83. Tentokrát hodně takové, jak se řekl, více rozjímavě. Dílo nečekejte tam žádný takový typ, jo, klasický energický pecky. No ale my pokračujeme dál v těch albech, které vyšly tenhle pátek, kterých opravdu vyšlo mraky. A je tohle už také britské duo Dusky z Londýna, Alfie Granger Howell a Nick Herman jsou zpět s touhletou celou deskou s názvem Signals, která vyšla po 3 letech od mlce po jejich desky Pressure. Tentokrát už na prestižní stanici Anjuna Reap, kde vydávají. A tohle už je jejich také singlovka, která vyšla tenhle týden. Myslím, že stejně s albem Lab Dusky.

Tak to byly Dusky a nové album Cygnus, které vyšlo na značce Anjuna Deep teďka v pátek, a to ukázka Lab. No a před námi je hudebnice z Dánska Agnes Obel a její nové album The Meaning of Flowers, které vyšlo na značce Deutsche Grammophon teďka v pátek, a musím říct, že už toho mohli vidět před více než měsícem také naživo v Praze ve výborném jim koncertu v Arše Plus. To už ukázka Jens on the Way. Poté jediné singlovce Lejmely, takové 12 věcí, kde vidíte i jaký klavírní věci čistě, tak i takovéhle i s elektronikou zpívané tracky. Agnes Obel a nové album na značce Deutsche Grammophon The Meaning of Flowers.

To byla dánská hudebnice, skladatelka, klavíristka Agnes Obel a její nové album na značce Deutsche Grammophon, The Meaning of Flowers, Vocaste Gents on the Way. No a my jdeme za další deskou z tohohle pátku, tentokrát od britského producenta Michael Balčáka Fathomless, o kterém jsme si tady také dělali už před několika lety profilový pořád intro. To mi připomnělo, dnes to bude o americkém producentovi Chrome Sparks. Tohle už je ale Fathomless, jeho nové album Ephemeral, které vyšlo po těch různých pěti, dokonce singlech během letoška, už čtyřech dokonce tak, jako Eyes Forward, Feel It, You Remember, či Need You. Tohle už je ukázka titulního tracku Ephemeral. Máte 10 diskobové lahoutky a já můžu prozradit, že vy uvidíte Fathomlesse naživo už za půl roku na festivalu Spektakuláre v rámci showcaseu právě labelu Manchesteru Folded Music.

Tolik Fathomless, psáno Fathomless a jeho nové album Ephemeral náznace Folded Music. No a tohle je další deska z tohle pátku od tentokrát hudebníka, konkrétně, který si říká Bullion Nathan Jenkins, se navrací po dvou letech na značce Ghost International. Po těch třech singlovkách, které určitě tady některé jste slyšeli z nich, jako Francis Ford, She Rue nebo Apple Jean. Na desce najdete zpěvačku z Británie L. Devine také v ukázce The Arm of Cinderella. Tohle však už jeho takové novodobé písničkářství odklonuté v samplovacích jako desek. Skvělá, I'm Not Hooligan. Tohle je Bullion a deska Nearly na značce Ghostly.

Tak tolik příjemná věc od hudebníka, který se říká Bullion a jeho nové album Nearly na značce Ghostly v ukázce I'm Not Hooligan. A jak jsem řekl, takové příjemné popovější tentokrát věci tam najdete. Před námi už je hudebnice z Austrálie, písničkářka Julie Jacqueline, kterou upsala značka 4AD. A dostala celosvětově docela chválu právě za tohleto její čtvrté už album The Jam, které vyšlo poprvé na značce, myslím, že právě 4AD. A tady je už ukázka If I Had a Hand of God, kde bych měla ruku Boha. Nebude singlovka, která vyšla celý týden také před vydáním desky.

australská písničkářka Julia Jacqueline a její nové album, čtvrtá deska The Jam, poprvé také název 4AD, tam na kulturním labelu z Londýna, když dříve s tím mohli zaznamenat vlastně dva roky, tři, čtyři roky zpět, název Transgressive. Před námi už ale holandské výborné sdružení název Sonar Collective Multibeat, kteří konečně po těch různých singlech vydali také své fúzující právě elektricko-jazzové album s názvem tak 3 očka. Tohle je ukázka 3-4, nový materiál z značky Jazzanovy Sonar Collective v podobě nové desky od tria z Holandska Multibeat.

Tolik holandské trio s názvem Multibeat a nové album Debit, myslím, že naznačuje také Sonar Collective s názvem OOO. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně, jsme u nových desek, který vyšlo opravdu mraky a jsme u další skvělé desky, která vlastně i debitu této talentované hudebnice z Británie Lily Juniper, kterou jste mohli poprvé zaznamenat na Music Infinity ve spolupráci s Frederickem Robinsonem, když přijala jako jeho doprovodná vokalistka už před dekádou zpět. Konečně jsme se dočkali její desky, kterou vydala značka Friends of Friends, kde ostatně už má pár EPček. A tohle už je ukázka z alba Bloom Gloom po těch výborných singlovkách jako Way to Love.

Lily Juniper, její albový debut konečně po více než dekádě, kdy funguje na londýnské nejenom scéně. Tentokrát ukázka Fault z této albové novinky Bloom Gloom na značce Friends of Friends vyšlo teďka také v pátek. Stejně jako i tohle následující album spolupráce v Dánsku usídlených hudebníků Jason Dungan, což je původně Američan, který jste viděli v projektu Blue Lake na letos na spektakuláře na showcase značky Tone Linen, ale také dánského skladatele filmového hudebního producenta multiinstrumentalisty Johanna Karoe. Jejich společný album je venku konečně po těch moc příjemných singlovkách, které jsme si tady hráli jako Him či Routine One. Má název Routine a ukázka už z něho Home 2, který se objevil také jako single těsně teďka při vydání tento týden. Jason Dungan a Johan Karoe. Novinka značky z Británie Tone Linen.

krásné, takové akusticky překvapivé dílko té dvojice Jason Dungan a Johan Karoje, oba hudebníci sídlící v Kodani. A tentokrát dneska Routine a znace Tony Union v ukáze Home 2. To už je americký hudební producent Emancipator, šéf také značky Lokai, kde ostatně vyšlo tohleto jeho nové album, 16. skabové dílko s názvem právě Chrysalis, tak. Vyšlo z něho několik singlů, my jsme se některé z nich zahrali v novinkách jako Koda, či také třeba Dogwood. No a pěkná taková kolekce, opět downtempo, příjemných elektronických věcí.

Tak, to byl Emancipator, novinka z jeho labelu Chrysalis album, které vyšlo teďka, jak jsem řekl, právě pátek, a to jako ukázka. Opět jsme zvolili takovou věc Moray, celkově 16 nahrávek. No a před námi už je teďka také album projektu Two Lanes, který uvidíme už 16. října také naživo v Praze. Těším se na vás tam s nima společně s producentem Zone ze značky 4AD dříve, který ostatně se podílí i na této desce právě v singlovce Shape with the Two Hands, kterou jsme tady hráli nedávno. Tohle už je ukázka By Chance, tentokrát s Caitlin Oriela Smith, která dneska také zněla už v novinkách. Jinak těch spoluprací tady najdete více. V singlovce In Motion to byl Malte Martin, či také hned v úvodní věci Robert Koch, alias Foam & Sand. Celkově 10 jemných, opět elektronických věcí od tohletoho berlínského dua Two Lanes. Tohle je ukázka už By Chance z této albové novinky A Part of Us, která vyšla teď v pátek přes jejich label Two Lanes Music.

To byly Two Lanes a jejich nové album s názvem Part of Us, které přijdou naživo představit 16. října také do Sasazu. Jinak to byla ukázka právě s názvem By Chance Caitlin Aurelia Smith. No a to lepší holandský talent, který ho měla ve svém katalogu také značka dříve Sonar Collective, teď už je Stone's Throw, americký label. Ben Sings, který se navrací teďka tímhletím také příjemným albem 22 Darnham Drew. No a tohle už je ukázka Pull Yourself Together z téhleté příjemné kolekce 11 nahrávek.

Benny Sings a jeho nový album 22 Durham Dew, nazvat se Stone Throw, teďka z tohohle pátku. Doplním, že tam je té singlovky jako You Love Me, Parachute, Castle, či také titulní nahrávku. To byla však věc Pull Yourself Together. No a další nový album z tohohle týdne, tentokrát od amerického hudebníka, kterého jsem také dovezl pak do Prahy už, Brock Van Wyk a BV Dub je zpět s novou deskou na značce, tentokrát Quiet Details, v tomhletom britském vydavatelství projektu Fields We Found. Album z toho název Morning Glories a tentokrát mně se líbí na té desce, že je taková propracovanější, nejsou to pouze čtyři dlouhé tracky, jako bývá zvykem, ale tady je tam různé skladby od nějakých třech minut až do třeba 12. Bývá ukázka Let Go Slowly a deska Morning Glories na značce Quiet Details.

Vyvírá ukázka z nového alba Morning Glories, Let Go Slowly. Ta nejkratší ukázka z této jeho novinky z tohoto týdne. No a před námi už je britský producent Jam City, jaká tentokrát Jim Latham se skrývá za tímhletím počinem ze Surrey, který, musím říct, vydává už opravdu od počátku té minulé dekády. Rozhodně žádný nováček, který teď se navrací po třech letech na značku Mad Decent svým novým albem. A to deskou s názvem My World, která dala i titulní nahrávku, kterou jsme tady sehráli. Příjemná, velmi sympatická deska s 9 nahrávkami, kde je spoustu hostů. Tohle je jediná bez hosta. Závěrečná věc Venice Loop, Jam City a deska My World. Na značce Mad Decent.

Tak, jak jsem řekl, britský producent James City, jaká Jack Latham na novém už, myslím, že minimálně pátém albu, které dostalo název My World, ukázka Venice Loop a novinka rovněž z tohohle týdne. Stejně jako tenhle ten debut od kapely Star Cleaner, tenhle té partičky, která trošku mě připomněla takový časy, možná takový lehce stereolab. Tady je jejich album už s názvem Umbrella, po těch singlovkách Never Odd Air or Even, či právě Leon Plastic Moment, je znáte z vysílání rádia, zkoumá T-Drop, Weather Instruments, tak. Tohle jsou Star Cleaner Union z New Jersey.

byli američtí Sarah Cleaner Reunion a jejich albový debut Umbrella na značce Take Care. Deska, která nabízí takový příjemný opět retro, takový post, takový shoegaze sound kytarovej a to byla ukázka skladba Weather Instrument. No a tohle už je výborná také hudebnice z Venezuely žijící v Berlíně, kterou jste viděli v roce 2024 právě v Praze na Music Infinities před Emikou jako support, když představovala své album Silent Stories, které vydala právě ještě náznece u Alfred Arnoldce Opia Community. Kasika také navrátila po těch čtyřech singlovkách novinkou Bodies of Water albovou a to je ukázka Ekaf Sophie Páez.